0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat gusty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
4: Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Čas.
2: Vysiedím pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za
1: hey, ty, které milujete.
3: Čas. Radio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: milujete. Rádio Čas.
1: Huh.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
5: Rádio Jazz. Hity, které milujete. Rádio Jazz. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete.

Radio Chess.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš opíkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tak, to nejhorší, pro některé tady pondělí máme za sebou a teď už jdeme dál a dál, úterý a opět ve dvou na Rádiu Čas.
2: 15. září, svátek si ještě nechám v kalendáři a tak básním hned od rána. Krásné ráno všem.
1: Na ti dva, Lenča Líšková.
2: Radím se Bysla Bednář.
1: Na vlastně celý tým Rádia Čas, aby vám popřál dobré ráno Moravo, teď pár minut před šestou, konkrétně pokud jako potřebujete přesný čas je 5.57. Čerstvé info dodá kolega Martin Fabík a dneska máme teda hodně napilno.
2: Máme a navíc ještě máme spoustu hádanek, kvízů a podobně.
1: Doslova.
2: Na to já se velmi těším.
1: Doslova. Mimochodem, nachystáš?
2: Nachystám.
1: Já mám středu. Chceš, víš, nevíš, udělat?
2: Všechno udělám, ano.
1: Dobře, tak jo.
2: To.
1: Tak začni a potom bude najednou 9.
2: To je pravda.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
7: Milujte ten pocit.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Vražné ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda 2 nákladních vozidel. Na místě je policie. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Újezd u Brna. Provoz komplikuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos výrazně přibylo lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují téměř 1500 případů, nejvíce na Jižní Moravě a v Praze. Nemoc se snadno šíří hlavně tam, kde se lidé pohybují ve vyšším počtu. Základem prevence je proto důkladné mytí rukou a pomoci může také očkování.
11: Morava aktuálně.
10: V Bohumíně se dnes chystá nová vlna solidarity. Místní spolek Alma Mater se přidává k celostátní výzvě na pomoc 5letému Jindrovi, který bojuje s akutní leukémií a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
12: Lidé z Bohumína a okolí mohou rozšířit registr potenciálních dárců v úterý 15. září od 12 do 17 hodin, kdy Alma Mater otevře své registrační místo Solné jeskyni ve Vrchlického ulici. Zápis do registru není nikterak složitý, stačí podstoupit jednoduchý stěr z úst pomocí tyčinky a vyplnit zdravotní dotazník. Celý proces zabere jen několik málo minut.
10: Olomouci připravují nové centrum pro teenagery. Vzniknout má v hlavní budově městské knihovny na náměstí Republiky. Nabídne klidné místo k odpočinku, stolní i počítačové hry nebo knihy a komiksy. Chybět nebude ani kuchyňka a bezbariérový vstup. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít příští rok.
13: Rádio Čas, sport.
10: A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy zvládli i třetí zápas. Slovensko porazili 3-0 a díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Nejlepší výkon předvedl kapitán Patrik Indra, který získal 18 bodů. Ve skupině Čechy ještě čekají favorizované týmy Itálie a Slovinska. Dnešek přinese skoro jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách bude kolem 14 stupňů Celsia.

0: ty si myslíš, že jsem mimo.
1: Já to vidím.
0: A máš pravdu.
1: A to jsem nic neřekl. Lenča Líšková, radím sobě Slabednář. Dobré ráno, Moravo. 15. září, úterý, jak už jsme si tak řekli jako mezi sebou, v podstatě děláme Ježíšky od rána až do konce směny, protože máme zlaté věty. Denně až 6krát můžeme volat všem zaregistrovaným, kde?
0: Na časradio.cz, tam se můžete registrovat a potom posloucháte Rádio Čas, znáte zlatou větu. Řeknete nám ji, my vám zavoláme a máte penízky doma.
1: Včera jsem dal první dvě kola ráno a jako nevím, co potom kolegové přes den, ale všichni připravení prostě.
0: Jo.
1: Dokonce když už jsem jako volal, jo, a já volám v přímém přenosu, dobrý den, já vím a podobně. Takže jo.
0: Ale to většinou bývá... bývá na tom začátku. Ty začátky.
1: Garda, která ví už, jak to chodí a podobně. Ano, tak uvidíme, co ty další týdny. V každém případě nový den si žádá taky popřát k svátku. Mm-hmm. Jedno, dvě jména? Tři?
0: Je to jedno jméno, je to ženské jméno. Mm-hmm. Napovím ti jeden známý český film, o kterém jsme se bavili nedávno. Je ze školního prostředí.
1: Tam jménem Melichar?
0: Ano. A hlavní postava se jmenovala...
1: Jako křestní jméno, jo, té postavy. My jsme po ní pátrali, že jo?
0: Ano.
1: A já jsem to jméno řekl i s příjmením, že jo?
0: Ano. Mhm. A to příjmení si zase nepamatuju.
1: Aha, a vím, že tam bylo, nebylo tam L někde? V tom jméně?
0: Je tam L, ano.
1: Je tam L, no, a to si tak všechno...
0: Někde tam je.
1: Já vím, jo, a to si tak nějak někde pamatuju, no. Tak první písmeno mi dej a možná mi to cinkne, ale jinak...
0: Jo.
1: Tak tím pádem Jitka to není. Nemáme moc času, že? Ale jako...
0: A tak máme tak do 9, hele. No,
1: já...
0: Mezi tím, co budeš přemýšlet, tak já můžu klidně něco prosoutěžit.
1: Aha. A druhé písmeno a už to bude jako.
0: Tak jako.
1: Pani, prosím, hečky, koukám a podobně, no.
0: Tak o...
1: Jolana?
0: Jolana, no, Jolana.
1: Ludvíková.
0: Ano.
1: Jolana Ludvíková, jo, to ano. Bylo hezké spojení. Jolanky, krásné jméno.
0: Takže všechny Jolanky, prosím vás, všechno nejlepší k svátku, nejenom Ludvíkové.
1: Jo, jo, to bylo krásné antré k vašemu svátku a vůbec všem pohodu a hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Ale já dělám to víš, nevíš. Ty jo. Si myslíš, že jsem mimo, že se dívám do počítače, ale já dělám nevíš.
1: Já vím, že to jenom ti říkám, že teď budeme povídat,
0: ano.
1: Usmívat se, protože nás zabírají i televize Relax, teda jenom jedna zatím. Oh, teď jsem něco prozradil. Když jsme u toho mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, já měl včera asi 6 zmeškaných hovorů, ty nic?
0: 16?
1: 6 nebo 16, bylo jich strašně moc.
0: Ne, neměla nic, nic.
1: To je divné, no.
0: Mě nikdo nevolal.
1: Já mám takové tušení totiž, jo.
0: No.
1: Jestli mi nevolali z České televize.
0: Jo.
1: Aha, tak ty pochybuješ. Ne, a teď vážně, asi jsi to slyšela, pokud ne, nebo pokud jsi byla takzvaně vypnutá, což si jenom zasloužíš, tak letošní Stardance.
0: Aha.
1: V podání dvojky Eben Kostková naposledy. Ti dva se loučí.
0: Jak to?
1: Ne. No spousta teorií.
0: Ne.
1: Je spousta teorií.
0: Já, moment, ani girl, mi to neříkej, ne, já to nechci ani.
1: A je probraná, tam, ne. Je spousta teorií, ne. Tak jednak jako, že to prostě zakulatili na tu 20 a řekli si, že v nejlepším je čas odejít. Další teorie říká, dokonce taková jedna z těch odvážných, jakože Stardance 2.0, jak se říká, to znamená modernější verze, mladší moderátoři, to nevím, jako si Česká televize uvažuje takhle. Potom taky jako, že už to zvažovali nějaký čas, ještě po několika těch rádoby kontroverzích, které se snesly spíš na hlavu Marka Ebena a tak dál. Je spousta dohadů, ale prostě řekli symbolicky tenhle ten vlastně jako 20. Naposledy společně, no.
0: Já jsem asi mimo, já žádné kontroverze nevím.
1: Před pár lety, vlastně teď mám pocit, ten rok poslední dva už byl klidu, to, co když to začínalo Stardance, no. Jo, před těmi 20 lety, tak prostě Marek Eben žertoval jako Marek Eben, že ano. Takový tak jako konec konců byl průvodcem řady pořadů. No a ty poslední roky, jak jsme všichni takový nějaký náchylnější, tak přece některým divákům, myslím, že tanečníci to nikdy nekomentovali, se zdálo, že jako narážky směrem k ženám a některé takové ty jakoby ódy na jejich postavě a tak dále. Takže tak, ale říkám, jenom vyjmenovávám jako všechny možné důvody, nedůvody a třeba to bylo strašně praktické, že prostě už si chtěli dát voraz, jo.
0: To by se člověk bál cokoliv říct. No ale ne, to není možné.
1: Mm-hmm.
0: Já s tím nesouhlasím výslovně. Stardance bez Terezy Kostkové a Marka Ebena to přece nemůže být.
1: Jo, takhle, takže petice nebo něco?
0: Tak to vám asi nepomůže.
1: Takže to by
0: víš, jak vyhodili chlapčíka.
1: To by nevolali, jo?
0: Mě nevolali, no. Tak to budeš muset dělat s někým jiným.
1: Aha.
0: Ale zase dobré je, že je to po večerech.
1: Počkej,
0: takže...
1: a teď bez legrace, tu kauzu kolem mistra chlapčíka, on je zpátky, ne? Už zase.
0: Já myslím, že jo, no.
1: Tak ty, to zase nevím já, přesně řečeno vím, že zmizel takhle, jo? A lidi se ozvali a tak dál, takže ty znáš ten důvod?
0: A je už zpátky?
1: No do něčeho se vracel, ano, nebo...
0: Prosím vás, já fakt to je trošku jako pokud někdo víte, tak nám to pošlete, protože my nejsme úplně tak nějak jako extrémně bulvární. Kolem nás to občas projde, ale nesledujeme ty kauzy takovým tím způsobem, že bychom přesně věděli od rána do večera, co se děje. A já mám pocit, že oni se nějak úplně v nedobrém rozloučili, že to bylo ze strany právě televize, a potom to lidi jako velmi nemile nesli a myslím, že mu tu nabídku potom dali zpátky.
1: Ano, bude velkým opět porocem Stardance, ten návrat, já vím, že jsem zaznamenal. No. Takže
0: to vypadá, jak kdyby jako v tom organizačním týmu nebo tom realizačním, protože to vždycky tak je, vždycky nějaký pořad, že jo, má nějaký realizační tým, je tam nějaký šéf, pak se to trošku obmění, no a ten obmění všechno.
1: Ano, a budeme dělat změny, se tomu říká.
0: Tak,
1: no,
0: budeme dělat tak, změny, ano.
1: Potáhneme to kupředu a podobně, ano, tak známe to i v našem mediálním světě, že jo.
0: Takže tam si myslím, že tam se to lehce zatřáslo a prostě se s ním rozloučili. No.
1: No, v každém případě, jak říkáme, jenom jsme teď poslali dál, co se říká, co se píše. V podstatě jenom ti dva a nejbližší okruh ví to svoje, ale takže symbolicky, pokud se chcete rozloučit alespoň touhle cestou, tak můžete právě v tomhle ročníku, který doslova zaklepal na dveře. Že?
0: A už tam bude i Zdeněk Chlopčík.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jako, tak, co jste si mysleli?
1: Novinky a všechno z naší Pavlače na Rádiu Čas.

0: Krásné a hravé ráno v úterý 15. září s Lenčou Radimem na Rádiu Čas. Ještě jednou hezký nový den, jak jsme vám řekli, dneska si budeme hodně hrát. A protože času je málo, protože po 8. hodině máme hosta, tak jenom zlehka oprášíme, pokud už jste teda vychytali, a jinak představíme, pokud jste nevychytali zlatou větu Rádia Čas. Myslím, že s ní oba soucítíme vždycky v druhé půlce měsíce.
1: Ano.
0: A ta věta zní, tisícovka navíc se vždycky hodí. Souhlasíme, ne, Lení?
1: Ano, já souhlasím dokonce i na začátku měsíce.
0: Ano, tisícovka navíc se vždycky hodí. Zapište si, protože to první kolo už může přijít opravdu brzy. Jo? Dneska voláme až 6x. Jo, a mimochodem, protože je úterý, tak máme i tajné úterý, a i když začnu asi pomalinku odtajňovat, já jenom prozradím, že se vlastně de facto trošku týká toho, o čem jste si povídali před chvílí.
1: Tak, že tak jo? To jsem taky chtěla takto napovědět.
0: Ano, přesně tak.
1: Že takže budeme lehce trsat.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: To můžeme říct.
0: Jo, to můžeme, ale bude to blíž než v Praze, protože my jsme zmiňovali Stardance.
1: Tak. Ano.
0: Bože, my zase napovídáme. Tak jo, nový den si žádá čerstvé horoskopy, astrologická vyhlídka s Milanem Gellnerem.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Zdobit by nás měla nápaditost a myšlenková čilost, také akčnost a ochota jít do akcí. Pozor bychom si měli dávat na prožívání vyhrocených emocí a na milostné karamboly. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám budou přát hvězdy v oblasti hravosti. Bodnáři se budou častěji setkávat s nedorozuměními a blíženci budou zaměřovat svou pozornost na pohybové aktivity. Býci si budou častěji dopřávat luxus relaxace. Pany budou mít možnost si něco zásadního s někým vyříkat a kozorozy by měli zaznamenat své zvýšené charisma. Ryby budou mít potřebu vyrazit někam do přírody či samoty. Štíři mohou častěji narážet na nějaké podvody či podrazy, a radci mohou mít dojem, že nejsou dostatečně oceňovány jejich aktivity. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Hity, které milujete, včetně Wham. V jaké fázi probuzenosti se nacházíte? Ne, už jenom Lenča, ale taky s námi Martin Fabík. Ahoj, Marťo.
1: Ahoj, ahoj. Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Od jedničky do desítky.
1: Dneska 7.
0: A Lení?
2: Já... Tak 3.
0: Zkusím tě ještě probrat. Pouhem nemůžu nepřipomenout písničku, pro kterou máme slabost. Jo, jo.

0: byla v 80. taková česká verze Jany Paulové.
1: Tak. Já trpím. Já trpím.
0: No ale stav probuzenosti?
2: Pět.
1: Trpím.
0: Dobře. No tak myslím, že budeme trpět i dál. Maťa si pro nás připravil, aby se taky můžete procvičit úterní mozkovny. Pár
1: hádanek.
2: Ano, hádanek.
0: Tak nejdřív si řekněte ty hádanky, to chci mít z krku.
1: Já jsem to totiž ještě nečetla, takže aha, já tady budu z první dobře ruky. Jednou dírou tam, dvěma dírami ven a když jste venku, teprve jste tam.
0: Tohle jsem slyšel kdysi, v dětství jsem to slyšel.
1: Je to nějaká jehla nebo něco?
0: Ježíši Kriste, to jsem slyšel v dětství.
1: Nebo šití, něco se šitím to bude.
0: Ještě jednou?
1: Jednou dírou tam, dvěma dírami ven a když jste venku, teprve jste tam.
0: Já už jsem zase jinde.
1: Já jsem věděla, že ty budeš
0: první. No ale nejhorší, že on připravil i pro mě tu první, on ani neví, jo, co já tam vidím. Takže...
1: To stejnou, jo.
0: Marťo, tak nám to prozraď.
2: Jsou to kalhoty.
0: Kalhoty, jo. Kalhoty. No.
1: Aha.
0: A já pokračuju a la Fabík, jo, poslouchej, jo.
2: Je to podobné.
1: Ale to je dobré, to by mě nenapadlo, no.
2: To pokračuj, neboj.
0: Se musím ovývat.
1: No tak řekni.
0: Když jsi v něm, tak jsi taky před ním. Počkej, takže auto to být nemůže, že?
1: Když jsi v něm, tak jsi taky před ním.
0: Marťo, Marťo.
2: No, já jsem zapomněl, co to bylo. Vidíš to? Teď jak jsi to řekl.
0: Aha, dobře. Tak kdyby něco, aspoň vyzkoušíme, jestli fungují WhatsAppy, jestli znáte tuhle hádanku, když jsi v něm, tak jsi taky před ním. Napište Marťovi, autorovi této hádanky, cože to bylo, Lení dál.
1: Patří to tobě, ale nejvíc to používají ostatní.
0: Hlas? Pro nás to platí, že jo?
2: No jako ano, ale ne, patří to tobě.
1: To bylo takové filozofické.
2: Patří to tobě, každý to má, každý to má.
1: No.
2: A nejvíc to využívají ti druzí.
1: Naslouchání zase... nebo slech? Ne, ne?
0: Ne, zase napadlo tamto?
2: Ale...
0: No ale tak jako...
1: On je pořád nízko.
0: Marťo, patří to tobě, ale většinou to

0: No a nemá ruce, nemá nohy a přece vrata okna otevírá.
1: Vítr.
2: Ano, vítr.
0: A tohle si pamatuju z dětství. Sedí paní v řádku v oranžovém kabátku, kudrny má na sluníčku a sama je v chládku.
1: No tak to je mrkev. Mrkev,
0: ano, mrkev. Ano, přesně tak, no.
1: Má to zuby, ale nic to nejí. Pila.
2: Ano, pila.
0: Yes, yes, yes. Poznej píseň podle interpreta, polevím z vysokých otáček, tabáček, činasky. Ano. To nebudu ani pokračovat.
1: Dobře, a já mám. Ač den mám jindy poklidný, dnes nevím kudy kam.
0: Taky stačí, ne?
1: Trápí mě sen ošidný.
0: A trápí mě král sám.
1: Je to noc na Karlštejně.
0: Helena Vondráčková.
2: Lásku má Jastůňu, ano.
1: Tak.
0: Poznej film, případně seriál podle indicie. Jizva, smeták, pohár.
1: Jizva, smeták, pohár.
0: Rebulus Kekus.
1: Harry Potter.
0: Ano, přesně tak. Můj typ teda.
2: Ano, je to správně, pokračujte.
1: Já mám pevná voda, otisk dlaně, láska, minus 114. To bude Titanic.
2: Ano.
0: Ano, aha. Mnoho zubů, velké bum, komár. Mnoho zubů, velké bum, komár.
1: Čelisti.
2: Něco podobného, ale co bylo kdysi dávno.
1: Jurský park,
2: ano.
1: Jurský park.
0: Jo,
1: Jo, to je, ten komár byl totiž zalitý v té, jasně.
0: Ano, za to všechno mohl, ano.
1: Rum, voda, loď, opak bílé. No tak to je Černá perla a Piráti z Karibiku.
0: Léto, tanec, hudba, dítě, anglicky. Child, kid, jo? Baby. No,
2: baby.
0: Baby, nebude sedět v koutě, takže hříšný tanec, ano. Jo?
1: A to je hezké, ale to je dobré. Zelená bažina osel, tak to bude Šrek.
0: Ano, já jsem si z bažin. Očálem se blíží. Tak my ti pěkně děkujeme, Marto.
1: Počkat, ale my nemáme odpověď na tu jednu otázku, ne?
0: Jo, už víme, počká se podíváme, jak naši posluchači.
2: Jakože je v něm a je před ním zároveň.
1: Jo.
0: Že moje. To otevřu. Kdyby něco, bude se vám hodit i v průběhu dne číslo 77661280.
1: Mně se stejně nejvíc líbí, patří to tobě, ale nejvíc to používají ostatní. Já si myslím, že tam jsou dvě správné odpovědi.
2: Je to možné.
0: Dobré ránko. Ježíši Kriste, zase?
2: Co?
0: To se musím potom podívat, ne, děcka, to bude zas den, to uteče tak rychle. Posluchačka, to už je zpětně, jo, Jana, protože teď jsem otevřela, že WhatsApp se ptá, kde jsou ohnivá znamení. Takže já to půjdu za chvilku zkontrolovat. Bože, to máme den. No a jinak nikdo nám nenad, takže není to Pipík ani Fanfulenka, je to co?
2: Je to, no.
0: Jo, ty pořád nevíš.
2: Já to pořád nevím, jsem zapomněl.
0: Jo, dobře, tak jo, tak tím bych to ukončil. A opravné všechno, kolo ve Víš nevíš oficiálním už za hodinu s Lenčou Líčkovou.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Po vlnách Rádia Čas posíláme pohodu, že jste to vy, ještě jednou zlatou větu, když tak to pošlete dál i všem, kteří hrají, ta věta zní, tisícovka navíc se vždycky hodí, protože hrát budeme už opravdu brzy. A ještě, aby to nebylo málo, tak pokud jako nejste probuzení a vždycky to jde přes vaši bránici, tak Facebook, Instagram, Rádia Čas, nové video za ranní dvojku nazvané Zamilovaný. Jo? Snad vám to udělá radost, pokud ano, pošlete to mezi lidi. Sociální sítě Rádia Čas a nové video za ranní dvojku.
1: No a když se dívám na sociální sítě, tak se taky dívám na novinky letem světem internetem. A nevím, jestli jsi slyšel o synovi herečky Heidi Klum a modelky.
0: Já jsem viděl jedno videjko, které se týkalo jeho narozenin.
1: Ano.
0: Jo, no tak...
1: Tak to je ono.
0: Ano, já jsem to viděl, no, ale neříkal jsem to, takže klidně se poděl.
1: Vlastně v podstatě je to jednoduché. On dostal ke svým... Kolik mu bylo? 20?
0: No, vypadá jako mladý muž, už to není jako opravdu jakoby úplný teenager, takže...
1: Tak dostal Ferrari. Červené. Autíčko.
0: No. Jsem viděl, no. Já jsem to projel, říkám, no, auto, no. Ale asi jako ti, kteří řeší autíčka, tak to asi prožívají trošku jinak, no.
1: No.
0: A je naznačena třeba cena, jako takového vozítka od maminky a tatínka?
1: Ne, od maminky a tatínka.
0: Přesně řečeno, jakoby náhradního tatínka, protože tatínkem je síl, tak.
1: Ano. Já teďka koukám na to video, protože ono tady je taky a on říká, nemůžu tomu uvěřit, Ježíši Kriste, to tady říká, jo, to říká, to cituju, to neříkám já, ale no a je tam červené krásné smašlí.
0: Ano, to je ono, no tak já jsem nevěřil ani tomu domu, ze kterého vyšli, že jo, samozřejmě, no. Protože to je asi jeden z domů, kde přebývají a podobně a vůbec jsem nezáviděl a podobně.
1: Tak jo, no, tak jenom, že teda gratulujeme.
0: A samozřejmě malý tip třeba pro vaše kluky a holčičky, pokud mají dneska narozeniny, jsou v paně, tak jenom ať víte, co koupit, pokud se chcete inspirovat světem slavných.
1: Jak byste reagoval, kdyby ti před domem přistálo červené Ferrari?
0: Stejně jako o Vánocích, když jsem byl chlapec desetiletý a pod stromečkem se našel to kolo se štanglí, že jo? Doufám, že to není moje. To se mi ulevilo, když řekla Segra z legrace, že je její, že jo. No.
1: To ale tady si na Heidi Klum neudělal.
0: Ne, ten vypadá velmi nadšeně.
1: Velmi nadšeně. Tak ať se to hezky jezdí.
0: Jinak, dobrá, no Moravo, nemáme čas, hezký den.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: 6 hodin a 39 minut, Lenča Radim, Rádio Čas, jenom malé připomenutí. Zlatá věta, kterou jsme včera odstartovali, se hraje vždycky mezi 6 a 18 hodinou. To znamená, i co by raní skřivaní můžeme čistě teoreticky zavolat už v této hodině, jenom ať víte, jo?
1: Takové malé nenápadné upozornění.
0: Ano, pokud jste se registrovali na CZRadio.cz, tak.
1: Ovšem, teď se podíváme na dnešní téma dne, které vlastně s tou zlatou větou souvisí, protože my předpokládáme, že penízky vám udělají radost. A dneska se vás ptáme celý den na to, co vám naposledy udělalo radost.
0: Ať už co nebo kdo, dokonce i Facebook Rádia Čas, jako tam má pár záznamů, což je fajn. Já teď poprosím i ty WhatsAppové, aby napsali nebo namluvili audio 776612800.
1: No tak začneme asi my, takže Rádio, co tobě naposledy?
0: Začni ty, protože ty jsi měla prodloužený víkend, já si musím vzpomínat, ale včera třeba, že jsem dojel. Že jsem dojel jakoby z Brna do Ostravy plovnou cestou, i když zpátky bez občerstvení.
1: Včera? Včera bylo pondělí, ty jsi jel tak brzo ráno.
0: Co jsem to řekl?
1: Včera, že jsi dojel.
0: Z Brna do Ostravy, ano, odpoledne jsem byl.
1: Je takhle.
0: Brně, ano, přesně tak.
1: Ne, ale ráno. Bez občerstvení.
0: Zpátky bez občerstvení, ale za stejnou vysokou cenu, ano, přesně tak.
1: To známe, ano, to známe. Ale jel
0: jako
1: si.
0: Halo.
1: Jako halo.
0: Ne, jako, jak já jsem, víš, jak já jsem jako, ne salamista, ale já si všechno nechám líbit, ale pak nad tím začneš uvažovat, že, jakože to, a jenom ti přijdou a říct, dneska bez, omlouvám.
1: Musíš volat na zákaznickou linku. Je to extrémně otravné, ale když otravuješ, tak ti vrátí penízky.
0: Jako všechny, nebo jenom část?
1: Část.
0: Dobře, no.
1: Ale vrátí, ale musíš být otravný. A když se neozveš, tak nedostaneš nic. To je moje zkušenost.
0: Dobré vědět, děkuji moc.
1: Jednou jsem s tím strávila hodinu, to teda je zase naše historky z vlaku, jo. Ale já jsem jela do Prahy a měla jsem to nějaké hodně náročné a pořídila jsem si biznis, abych měla klid, protože jsem potřebovala ještě pracovat na počítači. A oni těsně před odjezdem změnili vagóny a přesunuli mě do loukostu.
0: Aha.
1: Což nevadí, jo, jako dobře, OK, tak já bych to ještě to, ale nikdo nic neřekl, prostě nás tam hodili a vedle mě si sedl pán, který celou dobu pil a velmi jako, tak nějak jako slavil.
0: Narušil tvůj komfort prostě, tak. No, to je všechno.
1: No a tak jsem říkala, jestli bude nějaká kompenzace a oni, že ne, a kde si, co si, takže jsem vzala telefon a hodinu prostě jsem telefonovala a vytelefonovala jsem to.
0: Celou tentokrát?
1: Celou,
0: ale to chápu.
1: Byla jsem hodně, hodně nepříjemná.
0: Tomáš, fajn, že si velmi rychle řekla to usazení, protože já párkrát zažil, to je moje nejoblíbenější, už se to od té doby nestalo, jo, že jsem měl vůz číslo 7, vagón číslo 7.
1: Ano.
0: A přijelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8. To tehdy mi bylo hodně úzko a tam my všichni z té sedmičky jsme byli jako opravdu v transportu s proměnutím v těch uličkách a mezi tím, jak už se to rozjelo, tak chodila ta paní a házela nás jako na ta místa, která jste nechtěli vedle někoho a tak dále, jo, takže i to se stávalo.
1: Jo, prostě cestování.
0: Tohle to všechno začalo otázkou, co vám naposledy udělalo radost, takže já zopakuju, že jsem vůbec dojel, ano.
1: Ano.
0: Bez legrace, mezi Ostravou a Brnem se teď koná jako velká, opravdu velká přestavba, někde jsem viděl dokonce jako, že se staví paralelní koleje nebo nějaké jako mikrosvěty,
1: ano.
0: Takže jako přes to všechno to nějak jede i přes tyhle ty věci, ale jako je to únavné, se přiznám.
1: No ano, ano, tak ono jako vůbec vlaky jezdit je to takové dobrodružné hodně, jinak teda, ale aby jsme se přeladili na tu radost, tak mě udělal radost prodloužený víkend, co jsme měli s Marťou, konečně jsme byli spolu a spali jsme a bylo to prostě geniální, bylo to nádherné. Byli jsme v Lednici, byli jsme v muzeu první republiky v Lednici, takže boží.
0: A aniž bych jmenoval, ne, nic
1: to
0: dobře.
1: To klidně jmenuji.
0: Ne, nebudu jmenovat, nesmím, klidně. Ne, nemůžu.
1: Počkej, myslíš jako Marťu?
0: Ne, vůbec ne. A já jsem ti neudělal ani trošku radost?
1: Ty jsi mi udělal velkou radost.
0: Dobře.
1: Velkou radost.
0: Ale to nebudeme jmenovat. To
1: nebudeme
0: necháme,
1: jmenovat.
0: Prosím, to jsou takové privátní věci mezi námi.
1: To nebudeme jmenovat, ale já jsem chtěla, prosím tě, jo, to je taky jako důležitá věc. Já jsem chtěla přijít do práce a říct, že jsi nejlepší kolega na světě.
0: A víš, mimochodem, když jsem ti tu radost udělal, víš, co jsi udělala ty včera?
1: Ne.
0: Poslala jsi mi video své kaši, jak ji mícháš.
1: Jo, to jo.
0: Děkuju, Lení. To mi udělalo obrovskou radost.
1: To jsem poslala rád, aby video krupicové kaše, kterou míchám, že jsem měla na snídaní.
0: Co na ní bylo?
1: Lesní
0: ovoce
1: ovocný
0: nebo?
1: Rozvar.
0: Jo, jo, vypadalo no, to, no, jako, oni to říkají kompoté, nebo nějaké to kule
1: ano,
0: a podobně.
1: Ano, takže já jsem chtěla říct, že Ráďa je nejlepší kolega na světě, ale vzhledem k tomu, že jsem dneska opět málo spala, tak vlastně jsem zase v takovém, jako v takovém mlze, že v podstatě jsem ráda, že funguju.
0: Že žiješ, jo.
1: Ale takové ty, jako opečovávačky budou zase, jak se nakopnu.
0: Ne, ne, ne. Je to vyhovuje. V pořádku, zůstaň. Za chvíli budeme, a už jsem to probráskla, dobře, tak budeme hodní, jo. Za chvilku uděláme radost někomu z vás. Tečka.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Já bych to s dovolením nezdržovala, přesně řečeno, dobré ráno všem z Rádiem Čas, Lení řekni omáčku a já jdu v přímém přenosu telefonovat.
2: Já jsem úplně nadšená vlastně, protože to zažívám dnes poprvé, už máme druhý den se zlatou větou, můžete vyhrávat penízky, což je skvělé, registrovat se na našem webu časradio.cz, my ty registrované všechny probereme a postupně jim zavoláme, no a voláme a jakmile znáte tu dnešní zlatou větu, tak penízky můžou být doma.
1: Tak budeme hodní, řekneme křestní jméno?
2: Budeme hodní, ano. Já bych chtěla být hodná dneska.
1: Mm-hmm. Tak v tom případě paní nebo slečna Pavla, jo?
2: Jenom doplním, že pokud dobře řeknete zlatou větu, tak máte tisícovku.
1: Tak, mimochodem nemusíte ji říkat hned na začátku, ale musíme ji z vás dostat, jo?
2: A my ji z vás dostaneme. Pokud to zvednete.
1: 6 až 18, jo? Voláme většinou v průběhu dne.
2: A máme nějakých 5 zazvonění, že?
1: Plus minus. To není taková ta, když se to říká na začátku,
2: jo,
1: tak
2: pravda.
1: Jsme tolerantní, ale teď už je jasné, že buď to spí, nebo divoce pracuje. No.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Pavla, ale... Pavlí, dobré ráno, Rádio Čas. Vy jste pínala, že jo? Spínkala jste?
3: Ano.
1: Spínkala, aha. A včera jste tak náhodou odpoledne slyšela zlatou větu Rádia Čas?
3: No, to jsem slyšela.
1: Počkejte, ale už tu na dnešek, jo?
3: Ano, já mám každý den napsanou, včerejšek i dnešek.
1: Tak to počkejte, to si počkáme.
2: Tak to teda, to jsem na vás zvědavá, Pavle, povídejte.
1: Jinak zdravíme s Lenčou, je
2: krásné
1: tak na okraj,
2: ráno.
1: No.
3: Krásné ráno, zdravím Lenko, zdravím Ráďo. Takže, zlatá věta zní. Tisícovka navíc se vždycky počítá a je to tak.
1: Tady máme, že se vždycky hodí, ale to uznáváme.
3: Aha, tak to hodí a počítá.
2: Ale
1: vy jste takový ten ukázkový příklad, protože máme jako pokyn, ať jsme takový hodňoučcí. Tohle to se dá uznat, protože máte vůbec ánunk, o čem to je.
2: A hlavně tak, máte totální přípravu a Pavli, na to, že jsme vás teďka vytáhli z postele.
3: Tak, no totálně, opravdu, opravdu.
2: Jako klobouček,
1: Pavli,
2: klobouček.
1: Kdybych se zlatou větou volal Lenči v tomhletom stavu, tak ona mi ještě zaplatí pokutu.
3: Jo, to je pravda. No to je skvělé.
1: Takže zníte čile, to se musí nechat.
2: Každopádně velká gratulace, já si myslím, ale že tohle je to nejkrásnější probuzení do nového dne, že jo?
3: No, udělá mě to strašnou radost, protože dneska mám zubaře v poledne 12.15, a takže tam budu investovat do zubu, takže to určitě mě udělá radost.
2: Pavli, moc držíme pěstí.
3: A ani se nebudu bát.
2: Tak, moc držíme pěsti, mě to čeká zítra, tak na sebe budem myslet.
1: Ještě
3: jo, taky budu držet pěsti.
1: Ještě technická, prosím vás, všechny údaje máme, posíláme kolegyni, brzy se vám ozve, jo? Mějte se báječně.
3: Děkuji moc krát a přeju vám krásný den.
1: Naschle.
3: Nashledanou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.
4: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
0: Usnula?
5: Asi jo.
0: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Do krásna vede cesta překrásná. Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
11: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
15: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: I ty, které milujete, samozřejmě i po 7. hodině, takže další 60-minutovka před námi. Dneska nám taky můžete psát nebo nahrát, co nebo kdo vám naposledy udělal radost. Ať rozdáváme tu radost, což děláme jednak v podobě zlaté věty Rádia Čas, ale taky je tajné, pořád ještě tajné úterý. Lení, chceš ho mírně odtajňovat už?
1: Jo, já myslím, že jo. Ať se máte na co těšit.
0: A upřímně, jako my to musíme odbavit mezi 7. a 8., to vám prozradíme, protože po 8. máme vzácného hosta.
1: Takže vlastně v podstatě potřebujeme, abyste věděli, abyste byli připraveni.
0: Že máte zájem vlastně.
1: Tak já bych řekla, že je to naprosto geniální cena pro všechny, kdo milují tanec.
0: Ano, přesně tak. Je to vlastně taková obdoba Stardance, ale tentokrát pro profíky, pro ty, kteří se tomu věnují nejenom jakoby jednu sezónu taneční pro televizi, ale opravdu tím žijí a možná vás nasměrujeme ještě do Ostravy. Jo? Tam byste potřebovali být, pokud opravdu tancem žijete, třeba i v roli diváka, asi takhle to řeknu.
1: A tak já už to asi propálím.
0: Řekni to, ať se mrknou třeba na webovky.
1: Dance Ostrava, tedy velká soutěž 22. až 25. 10. právě v Ostravě.
0: DanceOstrava.com, kdyby něco, dneska budeme hrát o volné vstupy v tajném, teď už odtajněném úterý, no a za chvíli čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem za 2 minuty 7 hodin.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
3: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Dáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Prostějově na silnici poblíž oblasti Smržice. Osobní auto srazilo srnu, na místě je policie, může hrozit zdržení. A opatrnost se vyplatí na Brněnsku na silnici v oblasti Neslovice. Osobní auto se střetlo s nákladním, na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se zpřísní pravidla pro prodej kratomu. Vláda schválila zvýšení věkové hranice z 18 na 21 let a nově ho nebude možné kupovat přes internet. Přísnější budou také požadavky na jeho kvalitu, bezpečnost a označení obalů. Cílem je omezit dostupnost kratomu a snížit rizika spojená s jeho užíváním.
3: Morava aktuálně.
2: V Ostravě Dubině se po rekonstrukci otevřela sportovní hala. Nově nabízí lepší podmínky pro sportovce, kvalitnější povrch, nové osvětlení i pohodlnější tribunu pro diváky. Sportovní centrum bude dál využívat florbalový klub, školy, další oddíly i široká veřejnost. Ve Vsetíně se od 16. do 22. září uskuteční Evropský týden mobility. Město během něj připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, nám prozradila tisková mluvčí Jana Rašková.
4: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. Součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
3: Rádio Čas, sport.
2: A MFK Vítkovice zítra přivítá v MOL Cupu Artis Brno. Zápas se odehraje od 16 hodin v ostravském areálu Vista. Dnešek přinese skoro jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
5: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas, hity, které milujete.

0: Dáme nějakou oddechovku tedy v případě, že jste se ještě dostatečně neprobrali. Já vím, že na pracovišti už je to asi jiná. Lenča radí, ježišmarja.
1: A já víš, co si myslím, Ráďo.
0: Teď musíš vysvětlit, co jsem řekl, ježišmarja.
1: Cítím, jo. Já cítím, že já jsem ti tady včera extrémně chyběla. Že to pondělí bylo takové smutné, že... A ty jsi říkal, kdy už přijde?
0: Já bych to řekl takhle, škoda, že nebyla dnešní otázka včera. Asi takhle.
1: Prosím vás, dneska se vás ptáme na to, co vám udělalo největší radost naposledy, jo?
0: Asi takhle.
1: Tak Ráďovi to, že jsem včera nebyla v práci a Jirkovi, našemu kameramanovi, našemu Rejžovi, který nás přináší na televizi Relax, tak to, že mám dneska od něho hrníček, který mi přivezl z Finska. Je tam slečna Ferka, mimochodem to je moje nová přezdívka, slečna Ferka. A já z něho piju kávu a teď jsem zase začala pít kávu trošičku dřív, takže ho tady ukazuju na kameru, že ten hrníček stále mám a nejvíc ho miluju.
0: Teď jsem chtěl uvažovat, ještě nebuď slíhá,
1: no, řekni,
0: nic, ne. Dokolika můžeš být slečna, že jo? Ale vlastně dokud se nevdáš.
1: A vidíš?
0: Je to tak,
1: a
0: ne?
1: A ne. Já jsem to nevěděla.
0: Nebo takhle, jako některé dámy si na tom zakládají, že pokud se jako celý život nevdali, tak chtějí oslovení slečno pořád.
1: Dokud se nevdáš, ale...
0: V Americe mají proto to, počkej, to je Mrs., Miss, ne Miss, oni tomu nějak říkají
1: Mrs.?
0: Jinak. Ještě jinak, no to je jedno, no povídej přehání.
1: No každopádně to jsem vůbec nevěděla, opravdu, absolutně ne. A někdo říkal, protože já jsem taky tak jako... naznačila, že tady jsem stále slečna, že Marťa, ještě jsme to nějak jako úplně nestvrdili oficiálně a že tak to je. No a někdo mi říkal, že můžeš být paní, když máš vysokoškolský titul, tak tě oslovují paní.
0: Ty máš?
1: Proč se jako vytahujeme?
0: Já nemám,
1: já jsem studovala, ale nedostudovala.
0: No tak jsi slečna.
1: Tak jsem slečna. Já jsem slečna, ale že jako ta zajímavost, když máš vysokoškolský titul, tak ti automaticky říkají už paní.
0: Jak dlouho jsi studovala?
1: Jako paní magistra. Proč to musíme rozebírat?
0: Počkej, mi to řekni, jak dlouho jsi studovala?
1: Můj tatínek má z toho trauma.
0: Ne, jak dlouho, prosím. Zdravíme tatínku, mimochodem vám to nezapomenu tu sobotu, ale to je jedno. No, to potom.
1: Já jsem před bakalářkou jsem skončila.
0: No výborně, no takže prostě jenom jsem chtěl říct, že 3 roky si měla náběh na paní. to je všechno a podobně. Já víš co, když...
1: A víš co?
0: Ano?
1: A přesně, a máš pravdu. A můžu si za to sama.
0: Já už koukám teda k tomu dnešnímu tématu. Mě nejvíc potěší každé ráno, když slyším Ráďu a Léniu z rády a vždycky mi zlepšíte den. Mám vás moc ráda, tak to jste zlatá. Radko, tímto zdravíme. A ještě audiospráva od Evičky.
2: Ahoj, tak co se týká radosti, tak... Nedokážu si vybavit, kdo mi naposledy udělal radost, ale vím, že poslední dobou získávám tolik radostných zpráv a radostných momentů, že mi přijde, že mezi tím nemůžu ani vybírat. Ahoj.
0: Tak když tak se to zaklepte na dřevo, to je dobré, jako to oslavit a neshazovat to ze stolu, asi tak.
1: Tereska napsala, mě udělalo radost, když nám ráno přišla na parapet veverka na oříšky. A to je rozkošné, to je krásná.
0: A mě udělala radost, nebo spíš pobavila zpráva, než jsem myslel, jako, že to je jako nějaká legrace, nevím, jestli jsi to zaznamenala online, ale v podstatě, že kuřátko můžete uvařit tím, že mu dáváte facky. Opravdu bylo spočítáno, protože takhle každý úder, jo, tomu syrovému kuřeti, jo, kdybys mu fakt jako plácal, mu dodává trošku energie a přemění na teplo. A kdo si spočítal, že kdyby si rychle fackovala takové kuře, jo, takové to, které znáš z obchodu, tak by potřebovala asi 23 000 rychlých facek, aby se ho upekla? A já říkám, no, tak jasně, jakoby, my to probereme, vtipně okomentujeme, nicméně je tady ještě dodatek, že youtuber Louis Weiss, snad to říkám správně, a teď jsem se koukal, před 5 lety takový stroj sestavil, takže jako na TV Relax ono to má 12 minut, ale náš režisér Jirka vám jakoby střihne malý kousek, tak se můžete přesvědčit, jak to funguje, jo. A plácal a plácal a plácal a najednou potom ochutnával opravdu pečené masíčko.
1: Mm-hmm. Tak to je fascinující.
0: Jo, tak jen tak na okraj, no to jsou takové ty.
1: Mně se líbí ta, jakoby ten počet, že 23 034 plácnutí ho upečeš, to znamená, že 23 035krát, když ho plácneš, tak ho spálíš.
0: Ano, to byl první komentář tam, který mě dostal do kolen, jo.
1: To mě taky.
0: Takže mě vlastně, já oslavuju taky jakoby i sílu lidského humoru, který dokáže ledacos.
1: Já, jako pořád mě brní ruka. Jako to vyzkoušet, víš, že třeba bychom nemuseli celé kuře, kdyby jsme třeba jenom stehínko přinesli, co, a plácali.
0: Já mám takový návrh. 6. až 9. října letošního roku budeme mít moderátorský maraton.
1: Ano.
0: A já navrhuju, že za nějakou částku, dejme tomu, jako zas, když přihodíte nějakou zajímavou částku pro dobrou věc, bys mi mohla uvařit dubku.
1: Uvařit dubku? Jakože bych ti naplácala.
0: Aha, 23 tisíc krát, co? No a potom budeme ochutnávat. Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ranní čas s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem, je 7:15 a teď se všichni seběhněte, my v příští hodině máme hosta, jo? Takže teď si dáme ještě jedny horoskopy, abyste potom po 8 jako trošku nebrblali, že nejsou. Ale opět máme trošku speciální, v podstatě takhle. Kdo nám naposledy udělal radost? Dvorní astrolog Milan Gelnar, který nás probral tím, že jsme museli dodělávat speciální 3 ohnivá znamení.
1: Ano,
0: ano, tak.
1: Ano. Takže Milane, děkujeme.
0: No, takže si dáme klasickou várku. A potom nebojte se, ohnivá znamení nepřijdete o svou, protože v podání Lenči a Radima to budete mít live.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Zdobit by nás měla nápaditost a myšlenková čilost, také akčnost a ochota jít do akcí. Pozor bychom si měli dávat na prožívání vyhrocených emocí a na milostné karamboly. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám budou přát hvězdy v oblasti hravosti. Bodnáři se budou častěji setkávat s nedorozuměními a blíženci budou zaměřovat svou pozornost na pohybové aktivity. Býci si budou častěji dopřávat luxus relaxace. Pany budou mít možnost si něco zásadního s někým vyříkat a kozorozy by měli zaznamenat své zvýšené charisma. Ryby budou mít potřebu vyrazit někam do přírody či samoty. Štíři mohou častěji narážet na nějaké podvody či podrazy a raci mohou mít dojem, že nejsou dostatečně oceňovány jejich aktivity. Hvězdné úterý. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: Milane, děkujeme, víc jsme se nedočkali, ale my pro vás máme záložní speciální horoskopy pro ohnivá znamení. Tak berani, dneska budete moc zlobit a dostanete naplácáno, ale věřte, bude se vám to hodně líbit.
1: Lvi dneska projeví mimořádný smysl pro spravedlnost. Bude se jim dařit jak na poli osobním, tak pracovním.
0: Střelci, vaše upřímnost vás zavede až na šéfův kobereček, kde se ale nedočkáte trestu, nýbrž povýšení. No tak si to udějte, jaké to máte, hlavně den na pohodu s Lenčou a Radimem.
2: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno!

0: 7 hodin 20 minut, nový den se probouzí ještě jednou Jolankám, říkám to správně?
1: Ano, ano,
0: Jolankám, hezký svátek za tým Rádia Čas. Za chvíli si dáme víc, nevíš, pohled do kalendáře, dneska se ptá Lenča, v každém případě letem světem internetem, já něco mám?
1: Já jako taky, no.
0: Koho máš?
1: Já mám, tak soutěž, kterou já miluju a do které jediné bych se přihlásila.
0: Tak povídej, přeháněj.
1: No to jsou zrádci.
0: Švýcarsko může potkat, počkat, Švýcarsko může potkat. Zrádci, kteří klepou na dveře.
1: Zítra.
0: Třetí série, jestli to říkám správně. Jestli jsem dobře pochopil z toho, co jsem pochytil, žádná vyložená celebrita tam není, ale teď byl odhalen osmý zrád, ježišmarja, a ty máš slabost nebo ne?
1: Já jsem byla nadšená u toho odhalování, protože jsem si říkala, že jdou opravdu proti proudu, protože letos žádná celebrita. A mně se to teda extrémně líbilo. Já jsem si říkala, to je skvělé, na to se budu ještě raději dívat, no, že tam je nikdo slavný. No ale poslední dva odhalení.
0: Aha, tak já jsem zaznamenal jenom jednoho.
1: Aha, koho máš?
0: Teď se moc omlouvám, já to jenom Lenči popíšu, protože já nejsem moc youtuberský a instagramový svět, ale je to ten Harry Potter, který má tu kamennou tvář a dělá ty humory.
1: Ano, youtuber Jan Špaček.
0: Přesně tak, no.
1: No, a já teda doufám, že, nebo já vlastně nevím, jestli je to pravda, ale...
0: Kdo je ten druhý? Nebo jestli jsem to zaznamenal, ti aspoň řeknu.
1: Zdislava Pokorná.
0: Což je?
1: Majky, novinářka. Investigativní novinářka.
0: Ježiš, ano, včera mi to říkal kamarád, protože ano, to už se týká jako vyšších sfér, někdo někoho nemá rád a tak dál, a ona dokáže, jak říkal Jirka Lábus, možná přijde kouzelník, bžodat až už jobá, pokud se jí něco nelíbí, takhle, jo?
1: Ano.
0: Jo, takhle, že jo, kulantně řečeno, ano.
1: Ano, a je to teda jako pro mě zajímavá volba, protože jsem byla fakt nadšená z těch lidí, že nikoho neznáme a není to nějakým způsobem jako řízle zaměřené. A musím říct.
0: Je trošku zlobis?
1: Já, to bylo jako normálně zklamání, že to jako se neudrželo v té rovině těch lidí prostě z ulice.
0: Je to zvláštní, no. Protože já včera ještě viděl titulek a dokonce, pozor, a teď pochval mě, jsme byli připraveni jako právě s kamarádem jako dát tomu šanci, nebo nedát tomu šanci, já nepohrdám, ale je dobré to vidět od začátku, ano, takhle to myslím, jo. Já jsem to vždycky jako zachytil někde v půlce a podobně, tak jako, že bychom se mrkli, jo, ale teď... No ne, teď, jasně, že se člověk podívá, že jo,
1: ale musím říct taky, že mě to hodně zklamalo a vlastně v podstatě mám pocit, že volba jako tady téhle dámy do téhle soutěže je mnohem kontroverznější, než kdyby tam byl, já nevím, prostě nějaký herec nebo herečka.
0: Dobrý, ta bude hned podezřelá.
1: No, takže jako... Takže je to taková trošku hra na tu senzaci a to jsem od těch zrádců jako úplně nečekala.
0: No, tak se laví.
1: No, ale uvidíme. Třeba to bude super a tak.
0: Tolik naše staronová rubrika Teta a strejda si stěžují.
1: Ano.
0: Za chvíli se podíváme do kalendáře a mimochodem Lenča porušila dnešní téma. My se vás naopak ptáme, co vám naposledy udělalo radost.
1: Ale vidíš, jaký vliv na nás má ta otázka.
0: Ano.
1: My se od rána ptáme na to, co nám dělá radost a od rána si jenom stěžujeme.
0: Zbrbáme, špatně, všechno špatně, zuby nemám, kde jsem je dal a tak dál.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Už ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
10: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna

0: Dneska se vás ptáme na Rádiu Čas, kdo nebo čím a hlavně, co vám naposledy udělalo radost. Že bychom se zeptali i kolegy Martina Fabíka, který je teď s námi tady. Ahoj, Marťo.
1: Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: A mám pocit, že vím, co odpoví. Tak co ti udělalo naposledy radost?
2: Tady to ovoce jsem dostal od Rádi.
0: Marťa, mimochodem, my jsme se tak jako s Lenčou changeli, protože mi nabízí fík a říkáme, už tady mám, tak jako dáreček. Počkej, vydrž ještě.
2: No dobře.
0: My jsme se rozhodli jako tak Marťovi, když je tady s námi, postupně rozšiřovat obzory gurmánské, protože, hele, ale pozor, já taky spoustu exotického ovoce ještě neochutnal.
1: Jo, já taky ne.
0: Ale ono to má většinou pecičky a tak dál, takže tak.
2: Tebe
0: nicméně. To jsou ty, které Ráďa může, jo? Vidíš, aha, mám vytetovaný, protože ho miluju. Takže Marťa v přímém přenosu vyzkouší čerstvý fík. Neboj, fakt nekape.
1: Nekape.
0: Je taková zemitá chuť, ale geniální a s každým dalším.
1: Marťa se moc netváří.
0: Marťo. Zkus to popsat, všem, protože většina lidí zná jenom takovou tu vánoční sušenou podobu.
2: Takový jak cheeseburger. Zhořti si. Mně je to dobré.
0: Jak se to říká, darovanému koni na zuby nehleď, jo?
1: Darovanému fíku na zrníčka nehleď.
2: Normálně cítím hořčici.
1: Fakt?
0: Ne, on je zemitý v něčem, já jsem měl taky nejdřív jakoby šok a podobně. Máš ten můj nebo ten svůj?
2: To je dobré.
1: Ten svůj.
2: To je hořčice.
1: Ty v tom cítíš hořčice?
2: No, kremskou.
1: No mě člověče nenapadlo.
0: Čekajte, tak to já vyzkouším teda. Já jsem si nechal jeden teda.
2: Mají kremskou.
0: Umytý a podobně.
2: Barek,
1: a jo. Ale je to vynikající, to miluji, já miluji taky.
2: Zajímavé.
1: A jako je silky sám.
0: Když člověk blbě kousne, jo, je to takové živočišné.

0: dobrá.
1: A taká zhnutá chuť.
2: Oni bývají ještě sladší. Tady to ještě není úplně zralý.
1: No málo kdy z těch čerstvých jako na českém trhu jsem viděl ty zralé, teda upřímně. Jako takhle opravdu takovou tu sladkost.
0: Ale tam jsou jako zrnička, to ti nevadí?
2: Ale když...
1: Ne, tyhle ty jako rozkoušíš, to se já nevím, jak to mám vysvětlovat.
2: Rádě má specifická zrnička. Některá ano, některá ne. No ale když vlastně je ten fík zralý, třeba v tom Chorvatsku, jak na to svítí to sluníčko, tak on je úplně takový měkký a je hodně, hodně sladký, přeslazený úplně.
1: Se říká, že v kombinaci třeba s kozím sírem, takovým tím jakoby trošku lepším. Jako člověk nesmí jenom blbě kousnout a prolížet si potom ten fík. To zase jako... co si budem, jo? No nicméně, Marťa se stavil z toho... Jo, aha, tak děcka pojí. A Marťa se stavil z toho důvodu, že Lenča s námi mrkne do kalendáře a vy ostatní si můžete trošku, já nevím, oprášit své mozkové závity i dnes 15. září.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
2: V roce 921 svatá Ludmila byla na příkaz své snachy Drahomíry uškrcena. Zajímalo by mě čím?
1: Říká se, že vlastní šálou nebo šátkem. Můžu?
2: A kde?
0: V Ložnici.
1: Jako ty asi myslíš zeměpisně?
2: Ne, to je jenom, to už bych se vás stejně neptala. Jenom naštalo, že to vidíš na Tetíně. Tehdy prý. V roce 1655 Ferdinand III. Prohlásil Olomouc pevnostním městem. A když jsme v té Olomouci, tak ona je spojená taky s Tvarůžky. Ovšem, možná víte, možná nevíte, Tvarůžky z Olomouce nepochází. Odkud pochází Tvarůžky?
1: Loštice?
0: No to ví.
2: No to ví, no.
0: Já se dám ten druhý fík, asi to bude nejlepší.
1: Chceš k tomu chleba?
2: Možná. Jsou to Loštice. V roce 2002 začala vysílat televize Očko, taková česká alternativa k hudební televizi MTV. Kdy začala vysílat ta pravá MTV?
1: 1983.
2: Takže možnosti?
1: 4.
2: Tak, buď 1986.
1: 1, nebo... 81.
2: Ano.
0: Já jsem tady taky, ale tak nevadí.
1: Dobře, teď pro Marťu.
2: Tak první videoklip byl od koho?
0: Super, díky. To ještě ani nebyl, tak to je dobrý.
1: The Buggles video killed the radio stars.
2: Děkuju, je to tak.
1: A už mlčím. Fakt.
2: Dobře, tak a teď fakt jako jednoduchá, jo? Co znamená zkratka MTV?
0: Multi-television.
1: Co říkáš?
0: Music, television.
1: Jo? Já jsem neřekl ani slovo. Je to tak?
2: Ano.
1: Wow, Marťo, dobrý.
0: Děkuju moc.
2: Multitelevision. Mimochodem, když jsme u toho TV, jo, jako MTV, MTV, tak koncovka TV u domén je velmi oblíbená a žádaná. Jo, kdyby si třeba Ráďa chtěl koupit Ráďa.tv, jo, tak ta koncovka.
1: To
2: jo?
1: Vůbec nevím.
2: Jo, které zemi tahle koncovka ale patří? Protože ono je to vždycky podle zemí.
1: Tajvan?
0: Německo, bych řekl.
2: Takže,
1: jsme úplně mimo?
2: Jste. Řeknu vám možnosti.
1: Zkus.
2: Trinidad, Tobago, anebo Tuvalu.
0: To první. To první. Trinidad,
2: myslíš? Trinidad.
1: A já dám Tuvalu. Ale tam, to je jedna z těch zemí, které, kam se snad vůbec nejezdí, ne? A podobně. No, v každém případě nevíme a jen typujeme.
2: Ráďa měl pravdu, je to Tuvalu.
1: To nám neuznáme.
2: Ale co je zajímavé, jo, protože to je jako u nás na západě, je to vlastně extrémně oblíbená koncovka domény, tak zajímavé je, že poplatky za tady tu doménu, když ji máš, tak činí přibližně 9% celkových příjmů Tuvalu.
1: Jo, pokud se nepletu, tak je to jedna se zemí jako s nejchudšími příjmy, no, takže díky bohu za ty dary.
2: Ano.
1: Počkej, teď malá vsuvka, to znamená vždycky ta koncovka něco jako znamená?
2: Ano, to je země. To je podle země, tak máš CZ, ne?
1: Kecáš. No, já si myslím, že to kom je nějaký jako univerzum nějaké nebo
0: to,
1: něco.
0: To kom
1: a co je kom?
2: To nevím, co jsem podívat.
1: Protože to je nejčastější, že jo? Jo, CZ to vím, ale
0: EU ještě.
1: To je fakt země?
2: No, to bývá podle země. Tak máš, když je Německo, tak je DE, ne? Když máš Slovensko, tak je SK?
1: Jako, jo, ale já si myslím, že to kom jako nad tím vším.
2: Jo, tak to nevím, kom nevím.
1: A není to přímo Bůh? Jako, já se ptám.
0: Kom?
1: No, dobře, tak jdeme dál. A vy nám k tomu něco napíšete určitě, to když tak WhatsApp, rádia, čas.
2: To kom fakt nevím, ale ten... to je Amerika, možná, ano. Nevím. Ale jinak je to podle země. Dobře, tak poznejte herce podle filmů. Tahle země není pro starý.
1: Javier Bardem?
2: Takový normální zabijáci, anebo muži v černém?
0: No, tak asi ještě pojím.
1: No. Já jsem tu zemi viděl jenom právě díky tomu účesu toho Bardema. Ta druhá je který film?
2: Takový normální zabijáci, anebo muži v černém.
1: Jako Will Smith? Ne, on v tom nehrál, ne? Ten druhý, že? Mhm, ten druhý.
2: Ano, ježiši, je to ten druhý.
1: Řekneš mi iniciály aspoň?
2: Tala jo.
1: Nebudeme se tady...
2: Je to Tommy Lee Jones.
1: Tak to ne, já jsem myslel Afroameričana, takže já jsem úplně ne, takže girl, vůbec ne, neuznávám.
2: Je to Tommy Lee Jones. Mimochodem, když jsme u mužů v černém, to je jenom takové jako pro zábavu poslední dvě otázky. Jak se jmenuje mimozemšťan v podobě mopse? Protože už jsme to tady měli.
0: To je spíknutí.
1: Ralph to není, že?
0: Znám jenom E.T.ho.
1: Bože můj. Od té doby, jo, mimochodem zase mops na ruce vytetovaný, protože já jsem myslel, že mluví, jo,
2: ano,
1: tak na okraj.
2: Ano, já jsem myslel, že opravdu mluví.
0: Tak nemáš nápovědy?
1: Rolf, něco takového? Něco,
2: mám nápovědy.
1: No,
2: Frank.
0: Ty brďo, tak to je dobrý.
1: Že jo?
0: Kdo
1: jo
0: platí teďka?
1: Ale jo, už jste tam měla, dobrý, jo.
2: Frank. A hlavní mimozemský padouch v prvním díle. Ty jsi to neviděl, ty jsi neviděl Muže v černém.
0: Neviděl.
2: To Martin, máš povinně dneska za úkol.
1: Uděláme si večírek.
0: Dobře.
2: Je to fakt dobré.
1: Fíkový z hořčiců.
0: Z hořčiců.
1: Takže tak, teď myslíš, jakoby, jak se jmenoval, nebo jak vypadal?
2: Jak by se jmenoval? Kdo byl v prvním díle Zápora? Jak se nějak jmenoval? Fakt to nedáte.
1: A máš ABC?
2: To miluju, jo. Boris, Edgar nebo Zartan?
0: Zartan.
1: Céčko. To není.
2: Tak, tak si to neuznejte. Myslím, že Zartan je ve dvojce, ale v jedničce
0: to
2: je to Edgar. To je ten farmář, jak si ten Brook obleče jeho kůži. Edgar, ano.
1: Hned se mi vybavil, ano, asi mi znal, ano. Tuhle jsem, a teď bez legrace, v nějaké staré výměně manželek viděl Edgara. Ale nebyl to film. Ale paní vydržela 10 dní.
0: Tak to dobrý.
3: Radím Alenka. Radím Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno.

0: Nebudeme si hrát, jakože o tom nic nevíme. Mám pocit, že tentokrát jsme odtajnili velmi brzy. Otázkou je, jestli jste ranní vysílání Rádia Čas jako vnímali, byli schopni vnímat celou dobu, protože máte své povinnosti po ránu. Zkrátka je úterý, rozdáváme dárečky. My jsme zmiňovali i v podstatě takové loučení v rámci 20. ročníku se Stardance, dvojka Kostková Eben letos naposledy.
1: Já jsem to ještě nerozdýchala. Mm-hmm. Já ještě jako se s tím neumím smířit.
0: No a tak se tím fenoménem tance necháme jakoby prosáknout, ale dokonce i v ostravských vodách. A mám pocit, že už jsme taky rozdávali volňásky.
1: Určitě, taneční soutěž Dance Ostrava, která bude probíhat od 22. do 25. října, tak tam můžete u toho být a dopřát si opravdu mnoho, mnoho tanečních stylů, navíc fandit a užít si skvělou taneční atmosféru. Dva lístky tady právě teď máme.
0: Takže jasně, že budeme chtít vědět, až se nám dovoláte jako čtvrtý nebo čtvrtá v pořadí, o co se hraje. A možná vyjmenovat třeba pár tanečních stylů?
1: Jo.
0: Kolik?
1: Tři. Stačí tři.
0: Tři taneční styly, ale pozor, my už to opakovat nebudeme, jo? To znamená, na co jdete a vyjmenovat alespoň tři taneční styly a je to vaše. Telefonní číslo?
1: 7766 12 800, volejte právě teď.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tajné úterý Rádia Čas.
0: Tak raz, dva, tři bylo, my bereme čtvrtého, jsme si řekli, že jo. Rádio Čas, Lenka a Radim v přímém přenosu, kdo pak nám volá, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Iva Sekerová.
0: Dobrý den, i vy, můžu se zeptat, já slyším nějaké zvuky, nejste učitelka v mateřince?
4: Ne, to takhle tady mluví můj syn, ale jinak jsem učitelka v mateřince. Úplně po haluzi jste to uhádl.
1: Ježi, tak to je hustý.
0: Já vám dám haluz, já to cítím, já to cítím.
1: Ráďa oleštil svoji křišťálovou kouli, ale teda dobře se strefil.
4: Úplně na poprvé, jste takhle po ránu, že jo.
0: Ne, opravdu to znělo, já jsem slyšel jako místnost plnou dětí, takže možná, že už to tak se tím tak prorostlá, že tak záříte. Nicméně, proč nám voláte, ptáme se s Lenčou.
4: Já bych chtěla voňáš. Na Stardance.
0: Na co to?
4: Stardance, když hvězdy tančí.
0: No. A poslouchala jste opravdu dobře?
4: Ano.
0: Jo.
1: Tak my...
0: Tak já nevím, Leni, tak jako...
4: Ještě když se loučí přece Marek Eben s Terezou Kostkovou,
0: jsme říkali, že jsme
4: se to probírá.
0: Ano, probírali jsme, ano, že ano, stárec se to. A potom, že něco podobného se koná taky v Ostravě, jsme říkali.
1: Dance Ostrava.
4: Aha, no tak vidíte, tak to jsem asi tady v tom dětském hlásku přeslechla, tak to mě mrzí.
0: A víte, co jste měla ještě říct?
4: Vím tři poličku, co to je, nevím, ale já teď řeknu tři taneční styly a řeknu cha-cha, samba, jazz.
0: To jako správně. Asi jo.
4: A
0: o co teda hrajete teď ještě jednou?
4: On tady pořád mluví, Oliverku a dost, ale já se omlouvám, ale ty opravdu jako mateřina, takže to nebylo Stardance, ale to bylo Let's Dance. Nevím, opravdu se omlouvám.
0: Let's Dance na Slovensku, dobře. Tohle to je v Ostravě a už to nikdy nezapomenete. Chraň vás ruka, paní, jak říká moje máma. DanceOstrava.com.
4: DanceOstrava, já jsem to chtěla říct vlastně.
0: Byla jste populární ve škole?
4: Já bych řekla takový jako průměr, ale myslím si, že jako paní učitelka jsem populární, dovolím se. S čertem
0: v těle, jo, protože takhle máte smysl pro humor, což ceníme.
1: Jo. A i vše má úplně moji strategii. Teď to jsem chtěla říct, to jsem věděla, přesně, proto já volám. Já bych
4: no to je totiž taková mlha po ránu, to se říká hlavová mlha. Přesně.
0: Jo, takhle, dobře, tak jsme si popsali, co je hlavová mlha, viděli jsme to v praxi a tedy... Tak prosím vás, vydržte nám na drátě, řekneme si podrobnosti, ale tohle uznáme. Ne?
1: Jo, jasně, gratulujeme.
4: Moc vám děkuju.
0: Rádu se.
2: Tajné úterý Rádia Čas.
5: Mám prostě od

0: Letem světem internetem, mimochodem i Rádio Čas je pro vás online na czradio.cz a všem krásné ráno se teď s Lenčou podíváme na chvíli do Švýcarska. Já mám pocit, že podobné kauzy jsme řešili už několikrát, ale tahle teda to je, víš, jak jsou Švýcaři, cimprlich a všichni jakoby v kozorohu a tak dál. Mm-hmm. A teď si představ seniorku, která byla nakupovat. Dáma, nějaká šedesátnice a ten den měla jít k zubaři a hodně spěchala a nestihla si vystát tu frontu, tak šla na samoobslužné pokladny.
1: A naklikla jiný ten rohlík, ne?
0: Ona co jako zaplatila a za několik měsíců jí přišla obsílka od policie, že je obviněná, cituji, z drobné krádeže a musí podat vysvětlení. Paní naklikla jednak to, ona si vzala papírovou tašku, kterou považovala jako, že prostě jsou k tomu zboží, takže jako nemarkovala a pak si omylem ještě jedno zboží namarkovala. Takže normálně jí regulérně nafotili ze všech stran, dokonce zmínila, protože měla nějaké drobné tetování, že podrobně i to, prostě už je v registru a ještě po ní supermarket požaduje nějakých 300 švýcarských franků. Jo. Na naše 7 až 8 tisíc korun plus minus.
1: A cože si namarkovala navíc nebo na míň?
0: Jednu položku a vzala si a nenamarkovala si i papírovou tašku k tomu.
1: Jo, takže jednu položku a papírovou tašku.
0: Ano, ten pytlík byl za 5 rapů, to je prostě nějakých na naše necelé 2 koruny. Jo. A plus myslím, že ještě jednu položku spletla, jo. Mhm.
1: Aha. Já vím, že už se to stalo, že jsme to tady řešili.
0: To byla jedna paní s croissanem, myslím.
1: A to byla paní s croissanem, ale ona ho naklikala, ale naklikala jiný.
0: Špatně a tam měla pro změnu jakoby zákaz přístupu do té prodejny.
1: Ano, a taky měla pokutu.
0: Nějaké pokuty, jo. Akorát tu rafli hned. Ano. Jo? Dotyčnou paní až po několika měsících.
1: To je strašný.
0: Prostě supermarket. Jako no. V tomhle tom teda jako nervy moje. Švýcarsko velmi neutrálně se nechovali, asi takhle to řeknu.
1: To já ne. A tam jsou na to hodně, hodně pindlich. Já myslím, že když nějaký Švýcar by přijel tady k nám do Ostravy, do obchoďáku, tak by se hodně divil. Já sleduju facebookovou stránku Ostrava má. Nevím, jestli taky to máš v Merku. Tam je právě takový zásah v jednom obchodním domě. Nevím, jestli jsi to viděl.
0: Nepovídej, přehání.
1: Stojí tam pan sekuriťák a úplně jako vlastně je na něm vidět, že je to každodenní praxe. Jo, že už to ani jako neřeší. A stojí tam pán a dáma, která má velkou zimní bundu a po jednom vytahuje krabičky z té zimní bundy. A on říká, no tak další, tak mi to snad dáte všechno. Teď já vidím, že tam ještě máte. A takhle na ní. A ona úplně pohodě, úplně v klidu. A kolega mu říká, prosím tě, tak však se tady nebav, běžte dozadu a zavolej policii. A on,
0: že to prostě... Když myslíš jako, že se dáma poučí, byl to paní nebo pán?
1: Byla to paní a myslím, že poprvé tak to nenakupovala, i konkrétně v tomto obchodním domě. Je to takový rohový obchodní dům u zastávky Důl Jindřich, ano. Já to tam znám a vypadá to, že jsou tam hodně otrlí.
0: A hodně odevzdaní tedy strážci pořádku, přesně no, tak. Takže. Nicméně mi to připomnělo začátky velmi slavného řetězce, který taky na několika místech v České republice, a to už je možná čtvrtstoletí zpátky, tehdy tam brigádu dělal někdo z mých známých, a ty začátky přece jenom, to už je tak jako přelom 21. století, až ty nebyly všude. Mm-hmm. Ty brány a podobně.
1: Jo, ty kamery a tak, no jasně.
0: Takže on říkal, že v těch začátcích, jako oni s tím ale počítali, protože jsou byli nějak zvyklí, tak začátcí normálně lidi třeba ve větších bundách nebo tak vynášeli třeba i televize a podobně. Což nebudu říkat ani ten řetězec a podobně, jako že to bylo maso, než se to postupně všechno. No. Ta moderní doba projevila, díky bohu za to, že jo.
1: No ale tak víš co, já když jsem viděla to video, tak jsem si říkala, mně se jednou stalo, jo, já chodím na ty samoobslužné, nevím, proč si to dělám prostě, ale chodím na ně, protože mám pořád pocit, že je to rychlejší. A jednou se mi stalo, že jsem naklikla, že mi to nechtělo vzít jabka. A já říkám, proč to nechce vzít ty jabka prostě, ne? Tak to klikám a furt to nechtělo ty jabka vzít. A přišla paní, podívala se na mě, jak kdybych normálně zavraždila štěňátko, že chci obrat supermarket a já jsem se spletla v názvu těch jablek. Mm. Ale ne záměrně, to bylo prostě, chápeš? A oni asi na těch kamerách to nějak viděli a ona mi říká, to máte špatně. Teď mi to naklikala a normálně se na mě dívala, jak kdybych ukradla půlku toho obchoďáku. A já říkám, tak jednou, jako jo.
0: Pozor, teď mají novinku.
1: To je hrozná.
0: V jednom řetězci opět nebudu jmenovat, začátek abecedy. Ale pozor, to je jako hezká novinka a my tak jako spolu hrajeme, protože ona říká, no dejte to tam, ta pokladna, jako, dej to tam, já poznám to zboží.
1: Ano.
0: Takže ty to dáš a já čekám, mimochodem, než jsem se to naučil, tak jsem čekal asi 10 minut a potom jsem si všiml, že to musím jako generovat
1: prvé.
0: Takže začnu generovat a jsou to rohlíky, že?
1: Jo.
0: A já, jo, girl, tak napiš kolik, jo, ale někdy taky, je to kedlubna, já, ne. Hruška, chceš zkusit znovu? Mimochodem, on to nemluví, jo, jenom tak jako já to tak jako vidím ve své hlavě, ale to mě baví, protože já vždycky takhle vnitřně zatleskám, když to pozná.
1: To je skvělý. To mě ukázala maminka, že to takhle funguje.
0: Zrovna včera. To jsou fíky a já jo.
1: A to by to ukázalo fíky.
0: Aha.
1: Já jsem kupovala ty fíky, co jsem ti nabízela, mimochodem, dneska taky, a mě to nabízelo červenou řepu. A já.
0: Tak aspoň ten tvár trošičku.
1: No. Ale to mě baví taky, to je dobré, no.
0: Tak jo, probrali jsme, co se děje tak jako v našich hlavičkách a v našem životě a co se děje v Opavě, mimochodem mém rodném městě, tak o tom už za chvíli se speciálním hostem na Rádiu Čas.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Řidiči aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Hukvaldy ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Vinohrady v ulici Žarošická. Srazila se tady 3 osobní vozidla. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku může do roku 2030 kvůli umělé inteligenci zaniknout přes 300 000 pracovních míst. Největší změny se zatím týkají hlavně IT a administrativy. To komplikuje hledání práce především mladým lidem bez zkušeností. Podle televize LTV Plus firmy stále více hledají schopnost samostatně přemýšlet, komunikovat a řešit problémy. Výhodou pro mladé proto může být praxe a zkušenosti získané už během studia.
1: Morava aktuálně.
0: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu v ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadů místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otýpka.
2: Dětské hřiště doplnili nové prvky, které mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také hlavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkání. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
0: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce má další lákadlo. Skončila tu rekonstrukce voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky ním získaly novou střechu, fasádu i přírodnější vybavení.
1: Rádio Čas, sport.
0: Zítra čekají hokejové fanoušky dva zajímavé zápasy. Frýdek Místek od 17 hodin v Maxalize hostí HC Slavii Praha v hale Polárka. O hodinu později pak HC Olomouc v Tipsport Extralize přivítá Spartu Praha na zimním stadionu v Olomouci.

0: Máme 6 minut po 8, posloucháte Dobré ráno Moravo s Lenčou a Radimem na rádiu Čas a teď se alespoň z poloviny naší dvojky vrátíme ke mně domů, do rodného města a teď to beru jako, ale pozor, teď to berte jako poklonu a poctu. My s Lenčou uvedeme a zbytek si náš host odmluví, takže my si můžeme dát kafe a konečně posnídat.
1: Ale my se na to vždycky extrémně těšíme, protože to jsou takový ti hosté za odměnu a to je prostě geniální. Pan Tomáš Navrátil, primátor Opavy, právě teď s námi ve studiu. Krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Tak já se nemůžu nezeptat vlastně, jestli Kovářova Kobyla podobně, jste rodák opavský nebo někde z okolí, anebo jste se vlastně do Opavy dostal a pak si ji zamiloval?
2: Nejsem rodák, narodil jsem se v Bruntále a po střední škole jsem vlastně odešel na Vysokou školu báňskou do Ostravy, no a do Opavy jsem se přistěhoval v roce 2016. A bylo to tak, že vlastně jsem s mojí paní, s kterou jsme dnes manželé, tak jsme se rozhodovali, kde chceme společně žít, protože ona také pochází z Bruntálu a místo, kde jsme se rozhodli, protože ona tam má i své rodinné kořeny, tak je Opava a tu jsem si zamiloval a tam se nám narodil syn a tam bych chtěl zůstat žít.
1: A to je zajímavé, že nevyhrál ten Bruntál, že? To je takové zvláštní.
0: Povídání neskončilo jinde právě.
1: Přesně, ale pojďme se podívat do té Opavy, jestli nám můžete prozradit nějaké svoje nejoblíbenější, nejzamilovanější místo právě v Opavě.
2: Tak kde jim mohu říct jenom jedno, protože fakt je tam těch míst moc, tím, že rádi jezdíme na kole a chodíme na procházky, tak milujeme parky a podobně, ale asi to nejčastější, které navštěvujeme a kde nám je příjemně, tak je kopec na svaté Aně, tam je taková přírodní kaplička, je to kousek od našeho domu a je tam krásná procházka přes pole, kde chodíme s pejsky, takže tam to máme asi nejradši.
0: Mimochodem, brzy to budeme mít jako téma v řádu týdnu, tak já to možná teda otevřu už teď. Tam bude taková výzva, jako představte se třemi slovy. Řekněte něco o sobě třemi slovy. Kdybyste to měl říct o Opavě, která teď tou vaší srdcovou záležitostí, tak Opava třeba třemi slovy?
2: Mm-hmm. Opava krásná, Opava historická a srdce.
1: Přece jenom vy už jste ve funkci primátora nějaký ten pátek, tak dokáže vás ještě v Opavě něco překvapit?
2: Aha, stále něco. Opava je velmi proměnlivé a přestože je historické, tak je moderní město. A co mě v Opavě dokáže překvapit, tak jsou její obyvatele. Ať to zní jakkoliv jako familiárně, tak jako jsou tam neskutečně milí lidé, je to prostě strukturou toho obyvatelstva a vždy mě překvapí prostě, jak se ti lidé umí chovat a jak jsou zlatí. Ne, často se s tím potkáváte, hodně se to říká třeba na Jižní Moravě a podobně, kde jsou takový jako vřelí, ale já to prostě cítím i u nás v té Opavě, já jsem za to strašně rád.
1: Vidíš, na Jižní Moravě jsme vřelí, Ráďo. Pan Navrátil to říká.
0: Panče je z Brna, já tam jezdím někdy několikrát týdně a máme velké diskuze na tohle téma, takže jako co je doma, to se počítá. Mimochodem, já to teď koukám jako trošku z dálky, protože já v Opavě žil prakticky celý život, teď už jako Ostrava, jsem tam Praha a podobně, ale musím teda poděkovat a konstatovat, protože už to má i ten pražský vibe, jakože nacházím, jakože si člověk může dát tu kávu i venku, že jo, takové. A hlavně jsem si všiml, možná konkrétní věc můžeme probrat, že se nám nějak jakoby rozšiřuje nějak jako pocitově Horní náměstí, jako mám pocit, že tam něco ubývá a přibývá jako volná plocha a podobně, samozřejmě kauza Slezanka, což byla taková ta typická ozdoba 70. 80. let 20. století v řadě měst, a tady dolů.
2: Je to jedna z věcí, s které mám jako upřímně obrovskou radost. Byl to jeden z cílů, který jsem si jako dal, když jsem vůbec začal přemýšlet o tom, že bych chtěl se jako angažovat v politice, něco v tom městě dělat a udělat a snad dokončit. Tak tohle je jeden z těch projektů, je to historická budova, nebo je to ani ne historická, to je prostě stará budova, která chátrala, nepoužívala se, neměla využití, je to prostě socialistická budova. A přes všechny zmařené projekty, které se tam prostě připravovaly, tak s tím jako nikdo nepohl. A když k nám jezdili hosti, nebo přijede prostě návštěva do Opavy a teď prostě vy je přivedete na tu krásnou Hlásku do toho nádherného centra a teď prostě vylezeme před tu Hlásku a vidíme prostě tu zříceninu, která tam byla, tak to byla jako obrovská ostuda. Že to mělo spoustu jako konsekvencí majetkových a podobně, což se podařilo vyřešit. No a teď budova už jde postupně, teď je druhá etapa demolice a vlastně celá budova půjde k zemi, no a bude se připravovat vlastně nová zástavba celého území, anebo také klidně to zůstane otevřeným prostorem, možnost rozšíření náměstí nebo veřejný park, a o tom všem se bude veřejně debatovat. My vlastně budeme pořádat několik veřejných debat, jak s veřejností, tak s odborníky, a také připravujeme mezinárodní odbornou konferenci, kde budou specialisti, urbanisti, architekti, projektanti, kteří mají jako zkušenosti s výstavbou zejména jako historických měst a center. Takže ti by nám měli pomoci s tím, jaký je trend, co by bylo vhodné, a společně právě s tou veřejností bychom měli vygenerovat nějaké zadání, co v té lokalitě jedno bude.
0: No, tak si dáme písničku, i když velká škoda, protože bude o čem mluvit, ale bude, pořád ještě máme několik kol před sebou, zkuste to říct pětkrát za sebou.
1: Několik kol.
0: Takže primátor Opavy Tomáš Navrátil stále hostem ve studiu Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Naším milým hostem na rádiu Čas, krásné dobré ráno, Tomáš Navrátil, primátor Opavy. Velmi příjemná návštěva vždycky, když se tady objeví, tak prostě to je příštící energie, pozitivita a láska pro Opavu. No. To je úvod, co?
1: Já možná začnu a navážu na dnešní téma, krásně se nám to tak sešlo, protože dneska se ptáme, tak Tomáši, klidně doplňte taky, co nebo kdo vám naposledy udělal radost, nebo co vám udělalo radost, o jak je libo, ať už v rámci osobního života, nebo třeba právě té opavské srdcařské záležitosti.
2: Tak bude to znít úplně jako banalita, ale teď mi obrovskou radost udělal syn. A když přišel a vlastně hraje basket a teď trošinku už v té pubertě má teda 15 let a tak začíná už trošku jako se o sebe starat a pečovat a více sobě jako věnovat. A teď přišel, že se mu líbí, jak vypadám a že bych chtěl se mnou začít cvičit. Tak mě to jako příjemně potěšilo. Bylo to takové, že jsem vždycky čekal, až s tím klukem si jako budem cvičit a když k tomu dozraje, vždycky jsem chtěl být jako velký táta, ať to prostě vypadá. No a teď už ten kluk malý přišel a prostě říká, hele, tati, chci vypadat jak ty a chci s toho začít cvičit, tak mi to jako strašně potěšilo.
1: A vy jste
2: jako
1: otevřený tatínka. Ohledně toho, vy jste říkal, že opravdu šla nějaká, jako za, teď za poslední roky nějaká kila dolů a podobně. Dá se vypnout i mozek třeba právě během toho cvičení a podobně?
2: Určitě ano. Já jsem to měl jeden jako z velkých takových jako důvodů, že jsem hledal něco, čím ten běžný stres jako upustím, uvolním, vypnu. Jedno z toho je třeba jako relax na zahradě, to prostě miluju. Máme jako terasu, rádi tam sedíme s rodinou, dáme si kafčo nebo jsme u bazénu a odpočinku jako relaxujem. Ať to zní jako fakt jako fádně, tak to máme strašně rádi a mám to tam strašně rád. Ale druhá věc je sport. A nemusí to být vůbec posilovna, jakýkoliv pohyb, procházka se psem, chodíme velmi rádi. Tak je to něco, čím se jako uvolním, a to, co jste navázal. Jo, já jsem shodil 20 kilo. Už jsem se úplně necítil komfortně ve svém těle a bylo to proto, že člověk nedrží stravu a je to možná i ten stres a to, že není tolik času cvičit a sportovat a hýbat se. Tak teď jsem si to trošku nějak nastavil, dal jsem si nějakou pravidelnost, no a funguje to a tím, že jsem přes 20 let cvičil, tak to tělo si to prostě pamatuje a je to rychle zpátky.
1: Upřímně, já jsem teda nemyslel, že to je 20 kg nahoře, já jsem se dělal tak kulturistiku. Vy jste měl dobrou štaturu, vy jste vypadal
2: opravdu jako ten, který 20 kg dolů.
1: Ne, ale předtím, jako my jsme mysleli opravdu, že jste namakaný, takže máte dobré mimikry.
0: Jako nebylo to vidět tak, že by...
2: No ono je výhoda jako toho obleku a té košile v tom, že ty ramena a ty velké objemy vám pořád zůstaví. Máte velké prsa, velké ramena, velké stehna, no ale pod tou košilí se taky schovává to velké břicho, ten velký pás a to prostě nejde vidět. Takže tím, že jsem cvičil poctivě prostě fakt přes 20 let, tak vám ten objem jako zůstává, ale tam spoustu jako toho tuku a už na ten pohyb to jako není příjemné. No,
1: já jenom připomínám těm, kteří si naladili Rádio Čas až teď, prosím vás, nepřišel trenér fitness, ale primátor Opavy Tomáš Navrátil. Vy jste říkal, jako, že krásně vypínáte třeba na zahrádce a podobně, prostě v tom vlastním a podobně. A my si myslíme, jako, že řada lidí by asi chtěla v tom vlastním nějak pobít a kdyby to bylo v té Opavě, tak jaké jsou možnosti
0: bydlení
1: do budoucna? Třeba fenomén stromovka, že jo? V Praze to máme rádi stromovku, co opavská stromovka?
2: Tak samozřejmě je to důležité připravovat nové bydlení, ať už soukromé, nájemní a podobně. Připravujeme i formu družstevního bydlení, která se ztratila, kdysi prostě to byl velký trend, kde mohli mladí lidi skutečně dosáhnout na nějakou formu svého bydlení do budoucna. Nyní připravujeme pozemky na rodinné domy. Bude to v takzvaných třech etapách, kde zhruba na konci bude 300 rodinných domů. Teď nabízíme první etapu 54 domů, už padly první nabídky, máme něco přes 80 nabídek, to znamená zhruba 251 požadavků na ty pozemky a bude se vlastně losovat formou veřejnou před notářem v září, to už teďkom připravujeme. No a další nové typy bydlení, které připravujeme, tak jsou, máme malý bytový fond, máme pouze 550 městských bytů, takže chceme toto rozšířit. V minulosti bylo 12 000 bytů, které měla Opava, ty se prostě rozprodali, což byla za mě velká chyba. A my dneska skutečně nemůžeme pomáhat zejména mladým nebo prostě těm, kteří na to jako nedošáhnou, neumíme jim jako pomoct, protože prostě tu nabídku nemáme. Tak se opravují staré vojenské kasárny, dukelské kasárny a tam připravujeme 120 bytů právě pro mladé, aby nám neutíkali a měli možnost na to bydlení dosáhnout.
0: Pojďme se podívat taky do veřejného prostoru, protože z toho domu taky vycházíme ven, aby Opava byla krásná, přívětivá. Tak co nás čeká tam? Protože tady čtu proměna komendy v park. Já jsem v Opavě nikdy nebyla, takže nevím, co to je.
1: Takhle, já jsem se tam, my jsme vždycky chodili kolem k zubaři, ale já jsem vždycky slyšel v dětství jenom komenda, že jsem chodil sáníkovat. Kopec, ne? Nebo něco jakoby relativně kousek od centra.
2: Tak. Ano, je to kopec. Je to, my tomu říkáme rodinný park, vznikl velmi zajímavě, protože vznikl anketní formou, že se vlastně požádalo 500 respondentů, kteří žijí v té lokalitě, co by si na daném místě přáli. A z tohoto se připravil vlastně projekt, je to přesně, jak jste řekl, je to bývalé sankování, takže sankování tam zůstane také, ale budou tam samozřejmě atrakce, bude tam příjemné posezení, budou tam kolotočky pro děti, bude tam grill point, bude tam občerstvení, takže bude to prostě tak, aby to bylo jak na sport, tak na odpočinek a pro všechny generace. Aby to skutečně bylo, že tam každý najde to svoje, že babička může z vnoučátky si zajít, že tam můžou jít teenageři, že tam budou rodiče s dětmi a mělo by to být odpočinku sportovní hřiště.
1: Tak ještě jedno kolo si dáme?
0: Dáme si.
1: Já myslím, že si ho zasloužíme. Primátor Opavy Tomáš Navrátil, stále hostem ve studiu Rádia Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michilová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4. Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa, výborné sladké občerstvení, přednášky

0: Ani penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Radio Čas. Hity, které

0: Pohodové dobré ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, no a ve studiu milý host ještě stále, pan Tomáš Navrátil, primátor Opavy, ještě jednou krásné ráno.
1: Krásné dobré ráno.
2: Tak vy se rozhodně nenudíte, vlastně poslední roky se teda opravdu hodně nenudíte a v práci jste možná asi víc než my nebo kdokoliv jiný, konec konců jako asi známe, nicméně nemůžeme se nezeptat, co na to vaše family, co na to vaše rodina, protože přece jenom jako člověk je srdcář nejenom pro tu Opavu, pro kterou pracuje, ale třeba i pro své blízké. Kdy jste naposledy viděl třeba svou manželku?
1: Ne, to téma tady nemůžeme otvírat, protože já přijedu domů a jenom musíším. No vidíš, že jsem ti to říkala, ty se to ví.
2: Ona ocení vaši upřímnost.
1: Ano, samozřejmě. Ne, tak snažím.

0: se té rodině také věnovat, kdy je ten čas. Není to samozřejmě tak intenzivní, v rámci toho času se prostě vidíme až večer. Snažíme se potom ale o to víc, když už ten společný čas máme, tak ho víc spolu. Takže jedeme na nějaký výlet, do zoo, na kolo a vymýšlíme prostě aktivity, aby jsme byli spolu.
1: No ale vy, když jste spolu, tak v podstatě kupujete celý autobus, ne? Když někam jedete. Kolik vás vlastně je v rodině? Kolik vás se sejde tak, u jednoho stolu večer třeba?
0: Tak já mám to štěstí, že jsme velká rodina a poměrně často se scházíme, máme to jako rádi, jsou takové tradice, které se u nás drží a hodně tomu přispívají moji rodiče, kteří jsou takové jako srdeční a všichni se u nich schází. Nás je pět. Já mám tři syny, dva jsem vyženil kluky, jsou to dvojčata, dneska už je klukům 30 a nejmladší syn má 15. No a když se scházíme, my se celý život scházíme jako bratranci a sestřenice, nás bylo 9 a třeba loni jsme u nás dělali velkou oslavu, kdy jsme změnili Jižní Moravu, tak tam jsme jezdili na takzvané hody. A teď už tím, že všichni prostě na té Jižní Moravě mají většinou 3 děcka, tak teď nás bylo nějakých 49 u nás na baráku, stanovalo se a celá rodina jsme se potkali, takže tohle asi je jedna z věcí, kterou nejvíc miluju a snažíme se to držet, no.
1: Takže vlastně celý rok šetříte na Vánoce. Já si úplně představuju ty Vánoce, jo. To musí být na týden, než se to rozbalí všechno, ne? Co?
0: Jo.
2: Já jsem odešel myšlenka.
0: Myšlenka, já jsem teď si vzpomněl na to, že jako pro mě je nejtěžší věc jako balit ty dárky. No. Je to jako moje největší nervy, protože mi to prostě nejde. Já trhám ten papír a už jako hrozné, už pomalu bych nejradši řekl jako ženě, ať si ty dárky zabalí. Ale snažím se, aby to jako, no. Ale vypadají teda strašně.
2: Jsem totiž, ještě jednou připomínám, primátor Opavy Tomáš Navrátil, protože já jsem tak jako suma sumárum, dneska už totiž padl jméno Bruntál, potom celá Jižní Morava, mimo záznam jsme řešili Tenerife a podobně, takže jako zpátky do centra dění ještě se nemůžeme nezeptat, kdyby právě tenhle ten velký autobus plný lidí měl dorazit do Opavy. Já mimochodem cením a myslím, že mi to asi potvrdíte, že třeba jako na rozdíl od studentských mých let, já mám pocit, že Opava se stává taky festivalovým městem, čím dál víc, ale co ještě tak jako v řádu měsíců nebo let, na co máte políčeno, na co se těšíte, nebo hlavně lidé, kteří tam žijí nebo chtějí žít.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že je spoustu projektů, které připravujeme, když se týká třeba té kultury zrovna, tak já si myslím, že se mohou těšit na bredu, kterou spravujeme, kterou jsme koupili a roky chátrala, je to teda kulturní památka, dneska už je ve stavu, takže vlastně v přízemí je otevřené, je tam nový bar, je tam nová kavárna, už připravujeme posezení i venku, začíná to žít, už tam bývají přednášky, už tam byla tam diskotéka a byly tam další jiné akce. A myslím si, že to bude jedna z úžasných věcí, pro kterou stojí za to do Opavy přijet. Máme překrásně opravený zimní stadion, dnes už nejstarší krytý zimní stadion v České republice. A podařilo se něco úžasného, protože to není jenom stánek sportovní, ale také kulturní. Má krásnou architekturu, je to na hlavním tahu v Opavě, takže každý, kdo do té Opavy k centru pojede, tak ho uvidí. A už se strašně těším, protože tento měsíc už ho budeme otvírat pro veřejnost. Bude tam představena historická kniha o zimním stadionu, budou tam závody v curlingu, bude tam bruslení pro veřejnost na ledě s pohádkami a budou tam také vlastně moci lidé se podívat do všech prostor, což není běžné, tak aby viděli, jak to bylo náročné a v jakém prostředí teď budou mladí hokejisté.
1: No, že vlastně trénujete na takové akce. Já už jsem úplně pochopila, proč vy máte těch 49 lidí na zahradě, protože když potom organizujete nějaký festival, vy už vlastně víte, co přijde. Mimochodem jste vy tím největším organizátorem těch akcí, pokud se jedná o ty rodinné sešlosti, anebo tam funguje někdo jiný?
0: Asi jsem to já. A tady zase by žena řekla, že musím zase já všechno dělat a organizovat. Mám to strašně rád, ale já jsem spíš na tu organizaci, že obvolám a dám to dokupy. Jsem ta hybná síla, za kterou jdou, ale už je to samotné chystání na mě není. Já už jsem pak ten, co se rád baví a co si rád vykládá a nejsem ten, co už jako chce grilovat a chystat kolem a lítat. Takže jsem spíš ten organizační typ, že je svolám a bavím se s nimi.
2: Já bych se tak nějak předběžně domluvil, že zase brzy zbilancujeme, jednak jako co se povedlo, co je nového, na co se těšíte. Možná slovo závěrem pro ty takzvaně načaté, protože spousta lidí, kteří se třeba rozhodují, kde opravdu budou bydlet do budoucna, tak proč právě Opava?
0: Doporučuji jedině Opavu. Je to nejkrásnější, nejčistší, nejbezpečnější sportovní, kulturní město pro život.
2: Primátor Opavy Tomáš Navrátil, mimochodem pořád nohama na zemi, což ceníme, toto jako to ceníme, tak máme vlastní zkušenost a děkujeme za návštěvu, ať se dílo daří.
0: Já moc krát děkuji a bylo mi s váma moc příjemně.
3: Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tisícovka navíc se vždycky hodí. To je mimochodem nová zlatá věta Rádia Čas pro tento den. My vám přejeme krásné, no stále ještě ráno, bylo 8:45 a ve dvou a více se to lépe táhne. Přišla nás pozdravit kolegyně Marcelka Fabiánová. Marci, ahoj.
1: Krásné ráno vám všem. Ahoj. Přišel úsměv, přišla dobrá nálada, jako vždycky s Marcelkou. Tak Marcelko, prosím tě, my se tě zeptáme na dnešní otázku.
2: Ano.
1: A teď se trošku bojím té odpovědi, jo? Ale zeptám se, co ti naposledy udělalo opravdu radost?
0: Nebo kdo, to už je úplně jedno. Mhm.
2: No tak já to mám každý den mi někdo udělá radost. Jednak už jenom tím, že chodím tady do rádia, protože tu je bezvadný kolektiv a ne každý den se potkám úplně se všemi lidmi, takže ono, jak se to střídá, no... Takže prostě to už samo o sobě jako vypovídá vše, takže...
0: A myslím, že Marcelko vždycky potěší jako dobrá krmě, tak já se teda musím taky poděkovat ze včerejška vlastně ještě na konkrétní věc, protože jsem byl pouštěn domácí...
2: Krutí paštika.
0: Krutí to byla, krutí paštika, ale
2: jo,
0: to byl
2: domácího chovu.
0: To byl teda zážitek, jo, Marcelka mi popisovala asi hodinku, jak ji dělala, fakt byla výborná. No.
2: Já jsem totiž předtím dělala kachní paštiku, domácí taky, no a teď jsem nesehnala ta pravá kachní játra, co jsem chtěla, a tak jsem je udělala z těch krutých jater a přidala jsem do toho čočku belugu. No to ale jako, tak jsem se chtěla prostě jenom pochlubit. No.
1: Ale Marcelka mi se ani líbí, jo, že ona prostě jako když donese něco na ochutnání, tak je to vždycky něco extrémně jako, já nevím jak říct to slovo, říká se u mladých jako poš, jakože ne.
0: Ona je gurmet.
1: Gurmet, tak. Že ti nedonese jen tak jako čokoládu, no. Ale ona ti donese prostě britský
2: karamel. No tak
1: chleba
2: s máslem, proč bych měl?
0: No. A co se mi na ní nelíbí? Co se mi na ní nelíbí? Marcelka jí ráda.
1: Jo, to se mi na ní taky nelíbí.
0: A s proměnutím bič a vypadá jako by nejedla dva týdny.
1: Tak
0: jo?
1: Přesně.
0: Tak na okraj. No?
1: Přesně. To je přesně ten člověk, který tím jídlem hubne a ještě vypadá líp a líp a líp a skvěle.
2: Tak já teďko něco zase řeknu, protože sice nejsem Eva Riegler, naše kolegyně, která se vlastně zajímá nejvíce o tu zdravou výživu, ale já si myslím, že je takový klíč k tomu štíhlému tělu, je i to, že já teda nejím ty vysoce průmyslově zpracované potraviny.
0: Mm. Pozor, tak to Eva opakuje velmi často, takže
2: vážně?
0: To máš palec na... Jo, přesně tak, ano.
2: Takže to bude asi, si myslím, že to je to ono.
0: Tak jsme spojili příjemné s užiteční, Marcelko, tobě krásnou směnu.
2: Malé okénko o zdraví.
0: Ještě se potkáme v redakci a my jdeme taky trošku dělat radost za chvíli.
2: Tak jo, ať se vám taky daří.
1: Díky.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Podívejme se, další kolo, dneska druhé z celkem šesti na Rádiu Čas, tak Leni, řekni, o jakém kole mluvím a já jdu vytáčet, ne rovnou.
2: Zlatá věta, prosím vás, zlatá věta, to je naprosto nejlepší a nejúžasnější soutěž tady u nás na Rádiu Čas, protože vám díky ní můžou přistát na účtě penízky, a to konkrétně 1000 korun, když samozřejmě splníte některé podmínky. Důležité je se registrovat na časradio.cz a potom znát tu aktuální větu.
1: Říkáš moc pomalu, já už volám.
2: No tak já jsem to tak chtěla nějak zhrnout všechno.
1: Řekla jsi všechno.
2: Že jo?
1: Brigita by tam měla být. Doufám. Snad to mám správně.
2: I to je jeden z úkolů, vzít telefon.
3: Mm-hmm. Dobrý den, dobré ráno.
1: A taky, to přesně poznám podle hlasu, že už ví, o co go. Radím Lenka, Rádio Čas, je to Brigita?
3: Hezké ráno, zdravím, ano, Brigita.
1: Krásné
3: auto,
1: ráno. Kde jsme vás tak zastihli krátce před devátou?
3: No, já jsem byla zrovna ve sklepě nabírat brambory a tu si s tím kybríčkem a telefon mi zvoní nahoře na věž, tak jsem to vyběhla ty schody.
1: Co bude dneska dobrého mimochodem?
3: Mám plněné papriky a za chvilku musím do práce, takže rychle brambory naškrábat a mám co dělat.
2: Tak to nebudeme zdržovat, ne?
1: Tak rychle zlatou větu, poprosíme. No.
3: Takže 1000 navíc se vždycky hodí.
2: Ale no tak.
1: Kde je pořád máme rozdávat? Nebo teda takhle, jako tady v této soutěži až 6x denně, takže 1000 je vaše, přesně tak.
2: To je skvělá, gratulujeme.
3: Mám velkou radost.
2: Uděláte si radost, nebo nainvestujete do dalších brambor?
3: Asi s rodinkou zajdeme na nějaké dobré jídlo.
2: Pecka.
1: Byla jste opravdu ukázková, my jsme si rádi počkali, tak prosím vás pozor, přišli na těch schodech, práce jak vám rychle utíká a strávníku mať chutnají papriky.
3: Děkuji moc pěkně, přeju krásný den.
1: Mimochodem všechny potřebné údaje máme, brzy se ozve kolegyňka. Mějte se.
2: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.
4: Rádio Čas.

0: přímém přenosu teď zapínám všechny čudlíky, ale pozor, ve studiu Rádia Čas už ne dva, ale tři, protože nějak se stalo, že teď jsme začínali a najednou bude 9 a ráno se mění v dopoledne a slovo si pomalu vezme kolega Aleš Klubal. Ali, ahoj, zdravíme tě.
1: Už jsem to stihnul, ahoj.
2: To se nám stává celkem často, že přijdeme a najednou jdeme pryč.
0: Ano, Ali, zeptáme se všech, protože dneska rozdáváme radost nejenom ve Zlaté větě, ale tak nějak všeobecně, co tobě, nebo kdo naposledy udělal velkou radost?
1: Hele, to jsou u mě úplně ty nejmenší věci, taková ta skládačka toho nejmenšího. Takže my jsme, já nevím, třeba si udělali nějaký okruh kolem vody a tam jsme si koupili úplně čerstvé rohlíky, sedli k vodě a snědli ty rohlíky, jo. Hmm. Takže úplně prostě maličkosti, nebo jsme nedávno byli na pizzu a tam je strašně chutnala, jo. A to, když složíš dohromady, tak ten týden je potom fantastický. Takže já jsem ty malé věci, jo, ta radost.
2: Je to vám stejně.
0: Já včera cestou, jako když jsem se přesouval jako napříč Moravou, tak jsem viděl snad všechna roční období, jako zažil jsem velký liák, trošku toho slunce, silný vítr. Jaké počasí si nám přinesl ty, protože my jsme tady v takové jako rádiovo-televizní kopce, takže na co se můžeme těšit venku?
1: Je tam potom úplně fantastické, já tomu říkám, nebo všichni tomu říkáme, babí léto, to rozbalilo na 100%. A je tam famózně, prostě není teplo, není zima, je to, můžeš dělat aktivity, nespotíš se, jo, tohle to miluju. Tohle to mám rád.
2: Skvěle.
1: To sluníčko, když svítí, tak už tě tak nerozehře.
0: Není teplo, není zima, s Alešem je vždycky prima.
1: Prima.
0: Jo. Tak předáváme agendu a my dva se budeme těšit opět zítra v 6.
2: Jste krásně.
0: A.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
11: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
12: Aktuálně si dávejte pozor v Bašce na Frýdeckom Místecku. Na silnici poblíž oblasti Kunčičky u Bašky stala se tady vážná dopravní nehoda 6 osobních vozidel. Na místě jsou záchranné složky. Hrozí omezení provozu. Dále se řeší velká nehoda v Brně v ulici Veveří. Srazila se tady tramvaj a 5 osobních vozidel. Na místě je policie. A pozornost mějte i v oblasti Brno Vinohrady v ulici Žárošická. Střetla se zde 3 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos výrazně přibylo lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují téměř 1500 případů, nejvíce na Jižní Moravě a v Praze. Nemoc se snadno šíří hlavně tam, kde se lidé pohybují ve vyšším počtu. Základem prevence je proto důkladné mytí rukou a pomoci může také očkování.
13: Morava aktuálně.
12: Bohumíně se dnes chystá nová vlna solidarity. Místní spolek Alma Mater se přidává k celostátní výzvě na pomoc 5letému Jindrovi, který bojuje s akutní leukémií a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
14: Lidé z Bohumína a okolí mohou rozšířit registr potenciálních dárců v úterý 15. září od 12 do 17 hodin, kdy Alma Mater otevře své registrační místo Solné jeskyni ve Vrchlického ulici. Zápis do registru není nikterak složitý, stačí podstoupit jednoduchý stěr z úst pomocí tyčinky a vyplnit zdravotní dotazník. Celý proces zabere jen několik málo minut.
12: Olomouci připravují nové centrum pro teenagery. Vzniknout má v hlavní budově městské knihovny na náměstí Republiky. Nabídne klidné místo k odpočinku, stolní i počítačové hry nebo knihy a komiksy. Chybět nebude ani kuchyňka a bezbariérový vstup. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít příští rok.
13: Rádio Čas, sport.
12: A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy zvládli i třetí zápas. Slovensko porazili 3-0 a díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Nejlepší výkon předvedl kapitán Patrik Indra, který získal 18 bodů. Ve skupině Čechy ještě čekají favorizované týmy Itálie a Slovinska. Dnešek přinese skoro jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vítějím pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zátmě.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Chci dělat, co

Hezké úterní dopoledne už je s vámi Aleš Šklobál i já se dneska zeptám, co vám naposledy udělalo tu velkou, obrovskou radost. No a já bych byl rád, kdyby třeba někdo napsal zlatá věta Rádia Čas a výhra 1000 korun. Tak víte co, pojďme tomu, co vám udělá radost naproti. A zlatá věta pro dnešek zní, tisícovka navíc se vždycky hodí. Takže ještě jednou, tisícovka navíc se vždycky hodí. No a při úterku se hodí i hity, které milujete. Tak ať udělají radost z Rádia Čas. Zůstaňte s námi. Rádio Čas.

0: Nedávno jsem četl a myslím si, že je to pravda, že to největší radost nám dělají malé věci. Já zrovna včera v kapse bundy, kterou jsem neměl a možná 3 měsíce jsem ji neměl na sobě, našel 200 korun. To byla radost. Už je nemám. Tak co vy v poslední době, co vám udělalo radost? A Jana se přidala na WhatsAppu Rádia Čas a píše, v poslední době mi udělalo radost vystoupení dětské cymbalové muziky Andílci, kde zpívá a hraje moje dcera. Ano, děti, tak to je radost, kterou si umíme užít. Tedy když nám tu radost přinášejí, jsou horší věci, že jo? Všichni to známe. Já bych to viděl na hlasovku a s hlasovkou, tou radostnou, je tady Eva. Tak Evi, hezké dopoledne.
1: Ahoj, tak co se týká radosti, tak nedokážu si vybavit, kdo mi naposledy udělal radost, ale vím, že poslední dobou získávám tolik radostných zpráv a radostných momentů, že mi přijde, že mezi tím nemůžu ani vybírat. Ahoj.
0: Evi, ahoj, moc děkuji. A já jsem o tom před malou chviličkou mluvil, že ty malé věci dohromady dělají právě tu velikánskou radost, tak se je užívejme. Co vám v poslední době udělalo radost? Platí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Napište, no a k té radosti je kousek. Třeba za chviličku zavolám ze Zlaté věty Rádia Čas a ta hezká chvilka přijde. Takže určitě mobily po ruce a teď hity, které milujete z Rádia Čas.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně. Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
9: Obědovka Rádia Čas.
8: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Od rána až do večera na Rádiu Čas Zlatá věta a výhry po tisícovce. A tak co, přisedne si teď štěstěna. Jinak Samuel má tisícovku a já řeknu na dosah, takže klasika, telefon, Zlatá věta a potom to hurá! Scénář máme, teď ještě, aby ta realita byla úplně stejná, takže chviličku a já budu vytáčet telefonní číslo a máme to 7, 4 a ještě 0. Tak, u mě hotovo, zdá se. Teď ještě, aby to fungovalo na druhé straně, tak už tady tak mávám pomyslně tou tisícovkou ze Zlaté věty. Včera jsem byl hodně hodný, včera jsem vždycky ještě při soutěže, než začala, připomenul Zlatou větu. Ne. Takže bohužel, chyba lávky. Samueli, tohleto zavěšení telefonu, obrovská chyba, protože jste přišel o 1000 korun ze Zlaté věty. Vůbec nevadí, to se může stát, chápu, že jsme v práci, já nevím, ať už to jsou porady, ať už to jsou zákazníci, jsme na cestách a tak dále, někdy to prostě nevyjde. Tak budu držet palce do té další hry a tam může přijít třeba v příští hodině. Zlatá věta Rádia Čas je na tak, ta registrace k výhře, tu máte za chviličku přes naše webovky. Z Rádia Čas dál hity, které milujete a pokud byste to chtěli dneska pořádně roztancovat s Rádiem Čas, tak za chviličku víte, kde to dneska pořádně s námi můžete rozjet.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a teď určitě potěší maminky, protože kdo si hraje, nezlobí, to všichni víme hodně dobře. Takže pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do tří let, v Didy světě v Ostravě startuje 21. září Patlárna. Je to hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže a dalších materiálů. No a děti si při něm rozvíjejí smysly, motoriku, také kreativitu. No a Patlárna tedy probíhá každou středu od 16 hodin. A pokud chcete znát více info a přihlášky samozřejmě také, všechno na Didy svět. CZ. Tak a se Rádio Čas další tipy na akce, které určitě budou dobře bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tak už dneska to společně dostancujeme na havířovském čaji opáté. Všechno od 17 hodin ve společenském domě Reneta s retro diskotékou budou zábavné kvízy a vstupné pouhých 50 kaček. Před prodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče v kině Centrum anebo přímo na akci, takže přijďte, tady to neusedíte. Pozvu i na stand-up s komičkou Adélou Elba do ostravského klubu Bum Bum Comedy 22. a 23. září v 19 hodin. Adéla Elbel stand-up speciál Trojediná. První poločas rozpadu, tedy o rozvedené čtyřicítce, která je znovu na startu. Taká ještě akce, která zapojí do pohybu celou rodinu, běh rodným krajem Emila Zátopka.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: No, možná jste si vybrali, tak potom užívejte, bavte se i s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, posílám za vámi.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vidět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které miluji.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a pokud čekáte, že po 10. hodině připomenu zlatou větu, děláte dobře. Za pár minut připomenu. Tak a teď pohodové úterý od Aleše Šklubala a mám pro vás nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem a bude 10.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Máte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Stále si dávejte pozor v Bašce na silnici poblíž oblasti Kunčičky u Bašky. Stala se tady vážná dopravní nehoda. Na místě jsou záchranné složky. Taky se stále řeší velká nehoda v Brně v ulici Veveří. Srazila se tady tramvaj a 5 osobních vozidel. Na místě je policie. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Židenice v ulici Nezamyslova. Tramvaj se střetla s osobním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se zpřísní pravidla pro prodej kratomu. Vláda schválila zvýšení věkové hranice z 18 na 21 let a nově ho nebude možné kupovat přes internet. Přísnější budou také požadavky na jeho kvalitu, bezpečnost a označení obalů. Cílem je omezit dostupnost kratomu a snížit rizika spojená s jeho užíváním.
3: Morava aktuálně.
2: V Ostravě Dubině se po rekonstrukci otevřela sportovní hala. Nově nabízí lepší podmínky pro sportovce, kvalitnější povrch, nové osvětlení i pohodlnější tribunu pro diváky. Sportovní centrum bude dál využívat florbalový klub, školy, další oddíly i široká veřejnost. Ve Vsetíně se od 16. do 22. září uskuteční Evropský týden mobility. Město během něj připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, nám prozradila tisková mluvčí Jana Rašková.
4: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. Součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
3: Rádio Čas, sport.
2: A MFK Vítkovice zítra přivítá v MOL Cupu Artis Brno. Zápas se odehraje od 16 hodin v ostravském areálu Vista. Dnešek přinese skoro jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách bude kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
6: Mě ráda?
5: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
6: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou?
5: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
6: Já myslím, že šéfuje firmu.
5: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
6: Někdy? Ráda.

Radio Čas. Čas. Radio Čas. Hit.

0: Rádio Čas, Aleš Šklubál, vaši parťáci, takže hezké dopoledne a já tuhle hodinu začnu takhle, jo. Řekni zlatou větu, tref tisícovku a potom už jenom počítej, za co ji utratíš. A ten zlatý moment, tedy výzva do hry, může přijít samozřejmě kdykoliv. A pokud jste zlatou větu nechytli, tak tady je. Jo, já ještě chviličku počkám, zeselte rádio, tak jo, připraveno, fajn. Takže zlatá věta zní, tisícovka navíc se vždycky hodí. Ještě jednou, tisícovka navíc se vždycky hodí. Takže mobil na doslech a volat po 10. hodině rozhodně budu. No a takovou výhrou pro fandy hokeje je, když jejich tým stoupá v tabulce. Co si budem, takže za chviličku pozvu na Porubský stadion. No a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Tak tady bude platit každý fanda, hlasivka se určitě počítají. Hokejový klub RT Torax Poruba 2011 hraje proti Hodonínu. Úvodní buly v RT Torax aréně padne zítra v 18 hodin. Ale to ještě neřeklo své poslední slovo, a tak Hlučínské jezero vás zve k pohodovému dni a odpočinku. Přijďte si to tady užít s rodinou, přáteli, jak už plánujete, já nevím, aktivní den, anebo jen hledáte místo, kde si odpočinout. Jezdím pravidelně, tady to funguje, tady to odpočívá. Také Hangár Ostrava zve malé i velké do největšího lezeckého centra v Moravskoslezském kraji. Tady si můžete užít moderní lezecké stěny, zatímco děti třeba se budou bavit v pohybovém parku. Ale tady také platí, že můžete být zkušení lezci, anebo si to chcete poprvé vyzkoušet, tak Hangár Ostrava je určitě místem, kde si to užijete s celou rodinkou. Bavte se, spoustu zážitků a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
3: Hity, které milujete.
2: Radio Čas.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci, za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Dneska na Rádiu Čas po 18. hodině podcast Energiemy a v něm odpovědi na otázky, co jsou to mediciální houby a jak je možné, že mají na lidský organismus tak silné účinky, anebo co lesní hřiby jsou zdravé, tak nejen o tom si Martin a Eva Rigler budou povídat s doktorem Martinem Mášou, zubním lékařem, který propojuje medicínu s léčivou silou přírody. Buďte u toho s námi. Jo a pokud s námi hrajete zlatou větu, tak mobil určitě na zvonění, tisícovku nenajdeme na ulici a za pár minut třeba zavolám. A třeba zrovna vám.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku. Dnes

Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Ano, je tedy zlatá věta Rádia Čas, zlatý moment, zlatá tisícovka. Stačí říct správnou větu a penízky se můžou přestěhovat do vaší peněženky. Tak na telefonu, jestli se dobře dívám, by měla být Pavla a věřím, že závěr téhleté soutěže bude mít to hurá. Takže telefonní číslo a jdu na to. Jo, všechno v pořádku, takže chvilička 6 0 5 9. A ještě 1 1 3. Tak. Ale jo. Takže já věřím. Ten můj první pokus, ano, nevyšel. Zavěsil někdo na druhé straně telefon. A byla to škoda. Teď možná budou éterem mlády Rádia Čas létat penízky, tady tisícovka. Pavlo, já vás zdravím, ale Šklubale Rádio Čas, zlatá věta.
2: Nerozumím.
1: Aleš Šklubal, Rádio Čas, zlatá věta.
2: Je, prosím vás, dneska jsem to nesledovala, takže to mě mrzí.
1: Wow, Pavlo, tak to je škoda,
2: To mě mrzí moc.
1: Obrovská škoda, nedá se nic dělat. Mějte se krásně, v tom případě nepomůžu. Náslyšenou, nasledanou.
2: Naschledanou.
1: Takže přátelé, vše je jasné, pokud se zaregistrujete do Zlaté věty, tak Rádio Čas, ano, my to opakujeme furt, my to malem dokola, to znamená každou hodinku, možná dvakrát, někdy i třikrát, tak je škoda si alespoň chviličku nenaladit Rádio Čas a potom číhat na tisícovku do peněženky. Dobře, nevyšlo, třeba to vyjde odpoledne u Majkyho, nebo u Teresky, nebo u Kristýny. Rádio Čas, to jsou také hity, které milujete, tak posílám ty další.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
5: Hity, které

0: Rádio Čas dneska opět zlaté, zlatá věta, stále aktuální, a pokud jste ji ještě takzvaně nechytli, tak za pár minut připomenu. No a dneska hrajeme ještě třikrát, takže rozdáme ještě 3 000 korun. Hotel Šešklobala, štěstí ve hře i pohodové úterý, a teď už nejnovější zprávy, Martin Fabík, a bude 11 hodin.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Tak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. Na Zlínsku v ulici Třída Tomáše Bati stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Pozornost se vyplatí i v ulici Kvítková, dodávka se srazila s osobním autem. Hrozí zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Hezké dopoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku může do roku 2030 kvůli umělé inteligenci zaniknout přes 300 000 pracovních míst. Největší změny se zatím týkají hlavně IT a administrativy. To komplikuje hledání práce především mladým lidem bez zkušeností.

0: Znalosti získané už během studia.
1: Morava aktuálně.
0: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu v ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadů místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otýpka.
2: Dětské hřiště doplnili nové prvky, které mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkáních. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
0: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce má další lákadlo. Skončila tu rekonstrukce voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky ním získaly novou střechu, fasádu a přírodnější vybavení.
1: Rádio Čas Sport.
0: Zítra čekají hokejové fanoušky dva zajímavé zápasy. Frýdek Místek od 17 hodin v Maxalize hostí HC Slavii Praha v hale Polárka. O hodinu později pak HC Olomouc Tip Sport Extralize přivítá Spartu na zimním stadionu v Olomouci.

0: 23 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné dopoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
3: Mě ráda?
2: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
3: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou?
2: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
3: Já myslím, že šéfuje firmu.
2: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
3: Někdy?
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Start další hodiny bude zlatý, začnu zlatou větou, takže pokud jste ještě dneska neslyšeli a hrajete s námi, tak zlatou větou je tahleta věta. Tisícovka navíc se vždycky hodí. Ještě jednou, tisícovka navíc se vždycky hodí. Dneska hrajeme ještě třikrát a tak samozřejmě volat můžu třeba za pár minut a svým způsobem, pozor, výhrou pro naše tělo je i červená řepa. Proč ji jíst, jak velký význam může mít pro sportovce? No a všem je unikátní, za chviličku se Evo Rigler k této super potravině více. Od Aleše Šklobala poslacené dopoledne s rádiem Čas, držím palce do dalších výher. No a teď už i ty, které

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Červená řepa, taková úplně obyčejná kořenová zelenina, ale je velmi neobyčejná, protože pro naše tělo je to fakt hodně zajímavá potravina. A teď je navíc i ideální časy dopřát, protože je její hlavní sezóna. Červená řepa v sobě ukrývá celkem slušnou dávku živin. Najdeme v ní třeba draslík, hořčík, taky tam je kyselina listová a vitamin C. A navíc je bohatá na antioxidanty, které pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem. Ale červená řepa má ještě jednu zajímavou vlastnost, a to je její vysoký obsah přirozených dusičnanů. A ty se v našem těle postupně přeměňují na látky, které pomáhají rozšiřovat cévy a zlepšovat prokrvení našeho těla. A právě proto se o červenou řepu v posledních letech hodně zajímají i sportovci, což potvrzuje i biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
2: Já věřím, že červená řepa může být zajímavá nejenom pro sportovce, i když ji právě v posledních letech využívají snad čím dál častěji. Červená řepa je totiž jedním z nejbohatších přirozených zdrojů dusičnanů, které se v těle postupně přemění na dusitany a pak následně na oxid dusnatý, který pomáhá rozšiřovat cévy, zlepšovat prokrvení svalů, díky čemuž poté ty svaly mohou efektivněji pracovat s kyslíkem, což zase pak právě v důsledku podpoří i ten sportovní výkon. Zajímavý je také u červené řepy obsah antioxidantů, ale jak už to již bývá, i v tomhle případě platí rčení všeho s mírou, protože na druhou stranu červená řepa obsahuje i vyšší množství kyseliny šťavelové, která může negativně ovlivňovat metabolismus vápníku.
1: No, vždycky prostě platí nadřazené pravidlo všeho s mírou. A i když je červená řepa nutričně opravdu hodně zajímavá, tak ji nemusíme jíst každý den a ve velkém množství. A je to vlastně i taková hezká připomínka toho, že u jídla často neplatí čím víc, tím líp. Ale důležitá je pestrost a to, aby se nám na talíři vystřídalo co nejvíc druhů potravin. Takže řepa. Řepa rozhodně ano, ta do našeho jídelníčku patří, ale s rozumem.
0: Tak teď už to víte.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
5: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas, hejte, které milujete, hezké dopoledne. Legendární šaty, takzvané šaty pomsty princezny Diany, míří do aukce a mohou se prodat za astronomickou částku. Jinak

0: pátky v 19 hodin Adéla Elbel stand-up speciál Trojjediná. První poločas rozpadu, tedy o rozvedené čtyřicítce, která je znovu na startu. Taká ještě akce, která zapojí do pohybu celou rodinu, běh rodným krajem Emila Zátopka.
1: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: No, možná jste si vybrali, tak potom užívejte, bavte se i s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, posílám za vámi.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: které milujete.
1: Jazz. To tvoje malování vzdušných zámků.
0: Hity, které milujete.

0: Britská královská rodina je stále v hledáčku a tak jedny z nejslavnějších šatů v historii královské rodiny míří znovu do aukce a jejich cena může vystoupat, píše se, až na 6 milionů korun. Černé šaty princezny Diany, ony jsou přezdívané šaty pomsty. Ona si je oblékla 29. června, to byl rok 1994, na večírek v londýnské Serpentine Gallery. Ve stejný den, kdy Charles tedy veřejně přiznal nevěru. Teď jdou šaty do aukce a ten odhad se pohybuje, že by mohly by tyto šaty vydraženy až za 6 milionů korun. Jinak naposledy je prodávala Diana, a to bylo v roce 1997 v charitativní aukci, a nový majitel za ně zaplatil 40 tisíc liber a od té doby tady zůstali v jedné rodině. Takže z kdysi osobního vzkazu dneska vzniká milionový artefakt, který sebou nese kus historie. Teď mi tak napadlo, kdyby třeba vaše žena neměla co na sebe, že jo, tak tyhle šaty se nabízejí. Dobře, hity, které milujete, jsme Rádio Čas, pojďme za muzikou.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Do krásna vede cesta, překrásná.
11: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
12: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
13: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Tak první, co bylo, když Majka vyšel do studia, tak já jsem se ho zeptal, kámo, hele, jak ty včera zlatá věta? A on říkal, na první dobrou, obě dvě.
1: Ano, včera se dařilo.
0: Já dneska ne, čověče, ne.
1: Včera se mi dařilo, hned dva telefony, hned dvě výhry, tak doufám, že to tak bude i dneska. Neprozradím teda, kolik mám soutěží u mě v odpoledním vysílání. Každopádně doufám, že se bude taky dařit.
0: No, víš co, já jsem říkal, jako, že bych třeba napověděl, ale když někdo řekne, ne, já jsem to nechyl, já jsem nebyl u rádia, nemůžeš, nemáš co napovědět, jo, tak já se si to těším, že to dvakrát vyjde.
1: Musí to být férové, já ale zlatou větu ještě připomenu a bude to velice brzy, takže pokud jste se registrovali a zlatou větu neznáte, tak brzy se jí dozvíte.
0: Tak a známe taky téma, co tě udělalo největší radost v poslední době?
1: Mě dělá radost dnes a denně má partnerka, to je má životní radost a kdybych si vzal nějaké takové ty materiálnější věci, tak co jsem byl na dovolené, tak to byl třeba hotel, kde byl naprosto milý personál, příjemné prostředí, které jsem ani nečekal, tak to mi udělalo velkou radost.
0: Já jsem si to myslel a všichni píšou o těch maličkostech, jo? Že nám dělají radost, já nevím, krásný den, dobře se najíme, jo, manžel nám udělal nějakou romantickou radost a tak dále, takže jo, pokračuj v tom dál, je radost to číst a teď jdeme na aktuální zprávy, Rádia Čas a bude poledne, takže klasicky a možná také radost, dobrou chuť k obědu.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
10: Milujte ten pocit. A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Jedu vlakem Českých drah.
13: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
14: Problémy jsou v Olomouci, v ulici Studentské bourala hned 3 osobní auta. Zdržíme se taky u Buchlovic na hlavním tahu ze Starého Města do Brna. Tady bouralo osobní auto. A problémy jsou i v Brně, v ulici Merhautově. I tady buďte opatrní.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Dobré úterní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na vysokých školách začíná nový akademický rok, otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity. Poptávka po kolejích ale podle televize LTV Plus stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů.
15: Morava aktuálně.
14: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
16: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpínání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnili pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
14: V plánu je taky stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. Zlínský kraj podpoří další 4 projekty malých obcí. Jejich celkové náklady přesáhnou 680 milionů korun. Formou půjčky jim poskytne více než 21,5 milionu korun. Jednomyslně to schválili krajští zastupitelé.
15: Rádio Čas, sport.
14: Hokejisty Vítkovic čeká první domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají hosty z týmu HC Kladno. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v ostravské Mustark aréně. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den skoro jasná až polojasná. K večeru ale může sprchnout a objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 12. hodině pokračuje úterní, teď už odpoledne na Rádiu Čas. S Mirkem Rešlem.
15: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
17: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
18: Mě ráda?
17: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
18: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
17: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
18: Já myslím, že šéfuje firmu.
17: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
18: Někdy?

Úterní odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem. No a my dneska budeme ještě několikrát soutěžit. Zlatá věta je tady s námi a máte šanci se vyhrát 1 000 korun. No a pokud zlatou větu neznáte, tak buďte ve střehu, protože v této hodince ještě jednou a pro dnešek naposledy připomenu. No a podíváme se také do Japonska, protože tam pořádají soutěž, které bych se já osobně hned zúčastnil a myslím si, že vy ostatní taky. O co se konkrétně jedná, to prozradím za chvilku. Teď už ale muzika. Jsme Rádio Čas.

0: Také při úterku si držíte vlny Rádia Čas. A já jsem slíbil, že se podíváme do Japonska, protože tam se 5. října v Tokiu připravuje soutěž, do které bych se hned přihlásil. A myslím si, že by se tam snad přihlásil úplně každý. Účastníci tam bojují o 2,22 milionů jenů, což je přepočtu nějakých 270 tisíc korun, v soutěži bez spánku. Ano, opravdu taková soutěž existuje, sám jsem se divil, je na ní 90 minut, kde během spánku budou sledovací zařízení měřit hloubku, kvalitu a také stabilitu spánku i to, jak rychle člověk zvládne usnout. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak tam budou různé rušivé elementy, které budou testovat schopnost zůstat spát. No a nakonec bude vybráno 60 dospělých a z těch jeden finalista. No, já s tím, jak rychle dokážu usnout, si myslím, že bych se minimálně v prvních 10 příčkách umístil, tak třeba i vy ostatní. Ode mě další muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádio Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Nosím černý brýle.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak jako každý všední den, tak i dneska soutěžíme a nadělujeme tisícovku. Stačí jenom poslouchat naše rádio a znát výherní větu. Samozřejmě je nutné se zaregistrovat na našem webu casradio.cz do Zlaté věty. No a jakmile vám zavoláme a vy nám prozradíte výherní větu, tak jste o tisícovku bohatší. A dnes naposledy prozradím tu zlatou výherní větu, která zní: tisícovka navíc se vždycky hodí. Takže tisícovka navíc se vždycky hodí, doporučuji zapsat nebo si zapamatovat. No a už brzy budu někomu z vás telefonovat. Včera se to dvakrát u mě podařilo, tak doufám, že i dnes budeme nadělovat. Teďka počasí, jak bude?
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes

0: Přesnost při úterku vám dělá Rádio Čas. My se dneska ptáme, co vám naposledy udělalo obrovskou radost. A mám tady na WhatsApp Rádia Čas krásnou zprávu od Jany. Ta napsala: ahoj, mě udělalo poslední dobou největší radost něco úplně obyčejného. Vrátila jsem se domů a moje děti mě čekali u dveří, protože mi chtěli ukázat obrázek, který pro mě nakreslili. Zabralo jim to jen pár minut, ale já jsem se pak usmívala celý večer. Člověk občas zjistí, že k radosti vlastně nepotřebuje nic velkého. A pod to já se podepíšu. Tak dejte vědět i vy ostatním, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas, nahrávat můžete i hlasovky 77 66 12 800. No a ode mě další hity, které milujete.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.

0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 13. hodina. Slovo si teď bere Honza Gavelčík. Máme pro vás info z dopravy a také nejčerstvější zprávy. Řekneme si, že za bydlení si nejspíš připlatíme.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michilová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radio Čas. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
10: Aktuálně se zdržíme ve Frýdlantě nad Ostravicí. Na hlavním tahu z Frýdku Místku na Ostravici stojí tady odstavené auto. Nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Cejl. Nákladák s osobákem tady blokují provoz. Zdržíme se i v Olomouci v ulici Studentské, kde se srazila hned tři osobní auta. A bouračka nás potrápí taky na Uhersko-Hradišťsku. Na trase Staré město Brno u Buchlovic. I tady si dávejte pozor.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za bydlení si nejspíš připlatíme. Ceny energií totiž dál rostou a navíc se blíží topná sezóna. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina. Domácnosti si tak nejspíš budou muset připlatit až několik tisíc korun ročně.
1: Morava aktuál.
10: Ostrava má nový sportovní a vzdělávací areál. Vznikl u střední školy profesora Zdeňka Matějčka v Porubě. Zhruba za 12 milionů korun ho nechal vybudovat Moravskoslezský kraj. Součástí areálu je i víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na Vsetíně už zítra začíná Evropský týden mobility. Potrvá až do příštího úterý. Město připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, prozradí mluvčí Jana Rašková.
11: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli se dáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. Součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
1: Rádio Čas, sport.
10: Hokejisty Vsetína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají se Zlínskými Berany. Zítřejší derby se hraje od 17:30 odpoledne na Lapači na Vsetíně. Taky zítra se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe bude ve středu u nás na Moravě a ve Slezsku skoro jasné až polojasné. K večeru ale sprchne a přidat se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
13: Mě ráda?
12: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
13: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
12: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
13: Já myslím, že šéfuje firmu.
12: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
13: Někdy?
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaším parťákem také v úterý odpoledne zůstává Rádio Čas a já Mirek Rešl. Samozřejmě také hity, které milujete. Já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit za sportem a budeme soutěžit. V této hodince tady pro vás mám zlatou větu, tak pokud jste se zaregistrovali, buďte ve střehu, protože možná právě vám zavolám. Teď už ale muzika.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a jako první tady mám pro vás pozvánku na basket. Můžete vyrazit na derby, kde oproti sobě nastoupí BK Opava a NH Ostrava. Hrát se bude už sobotu 19.9. v hale v Opavě. Startuje se v 18 hodin. No a pozvánku tady mám také na hokej. Oproti sobě nastoupí RT Torax Poruba a SHKM Hodonín. Hraje se už ve středu v 18 hodin. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemné sportovní zážitky.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
12: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Jdeme soutěžit, dnes pátý pokus ze sedmi, takže celkem ještě třikrát šance na někoho z vás, kdo jste se registrovali do Zlaté věty, vyhrát tisícovku. Stačí zvednout telefon, samozřejmě se musíte zaregistrovat na našem webu a pokud budete znát výherní větu, tak je to vaše. Já vytáčím Martu, tak uvidíme, zda se dovoláme.
2: Ano, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, Mirek Rešl, Rádio Čas, dovolal jsem se Martě.
2: Ano,
1: Marto,
2: zdravím Rádio Čas.
1: Tušíte, proč vám v tuto chvíli telefonuju?
2: No určitě, já na to čekám.
1: Tak to čekáte správně, chci znát zlatou větu a pokud mi ji správně zodpovíte, tak tisícovka je vaše. Tak jak zní?
2: Tisícovka navíc se vždycky hodí.
1: No, Aleš dneska, když jsme si předávali směny, tak říkal, že se mu to ani jednou nepodařilo se dovolat nebo znát výherní větu, ale mně se to podařilo hned na poprvé. Marto, je to
2: správně.
1: Super,
2: děkuji.
1: Gratuluju, tisícovka je vaše a moje otázka, jak jí nebo za co jí utratíte?
2: No, tak to ještě nevím.
1: Tak hlavně, ať vám udělá radost.
2: No, určitě, radost mám velkou.
1: Zůstaňte na telefonu a gratuluju.
2: Děkuji.
1: Tak jste to slyšeli, teď se to podařilo, dneska ještě dva pokusy a samozřejmě každý všední den budeme soutěžit. Tak pokud jste se ještě neregistrovali, casradio.cz.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Ve středu nás čeká slunečný den a teploty půjdou lehce nahoru. Většinou bude skoro jasno až polojasno, ráno ještě

0: Držíte se vlny Rádia Čas, my jsme za to rádi. Pojďme se podívat na dnešní ráno, protože tak jako každý všední den i dnes mezi 6. a 9. probíhalo Dobré Moravo. Dobré ráno Moravo, v něm víš, nevíš. A opět chvíle na to zjistit, kam sahají vaše znalosti, co ví naši ranní moderátoři a jak byste třeba obstáli vy. Tak schválně, věděli byste, čím byla uškrcená svatá Ludmila? I o tom byla řeč.
1: Dobré ráno Moravo.
2: Dobré ráno Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 921 svatá Ludmila byla na příkaz své snachy Drahomíry uškrcena. Zajímalo by mě čím.
4: Říká se, že vlastní šálou nebo šátkem. Mm-hmm. Mm-hmm. Můžu?
3: A kde?
5: V Ložnici.
4: Jako ty asi myslíš zeměpisně?
3: Ne, to je jenom, to už bych se vás stejně neptala. Jenom naštvalo, že to vidíš na Tetíně. Tehdy prý. V roce 1655 Ferdinand III. Prohlásil Olomouc pevnostním městem. A když jsme v té Olomouci, tak ona je spojená taky s Tvarůžky. Mm-hmm. Ovšem, možná víte, možná nevíte, Tvarůžky z Olomouce nepochází. Odkud pochází Tvarůžky?
4: Loštice?
3: No to ví, no.
5: Ten druhý
3: jsou to Loštice. V roce 2002 začala vysílat televize Očko, taková česká alternativa k hudební televizi MTV. Kdy začala vysílat ta pravá MTV?
4: 1983.
3: Mhm, takže možnosti?
4: 4.
3: Tak, buď 1986.
4: 1, nebo... 81.
3: Ano.
5: Jsem tady taky, ale tak nevadí.
4: Dobře, teď pro Marťu.
3: Tak první videoklip byl od koho?
5: Super, díky. To ještě ani nebyl, tak to je dobrý.
4: The Buggles, Video Killed the Radio Stars.
3: Děkuju, je to tak.
4: A už mlčím. Fakt.
3: Dobře, tak a teď fakt jako jednoduchá, jo? Uh-huh. Co znamená zkratka MTV?
5: Multitelevision.
4: Co říkáš?
5: Jo, music, jo, music, television.
4: Jo? Já jsem neřekl ani slovo. Je to tak?
3: Ano.
4: Wow, Marťo, dobrý.
5: Děkuju moc, děkuju.
3: Multitelevision.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. A první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
10: www.podpovrchem.com.
9: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas za 4 minuty 14. hodina a slovo si teď bere Honza Gavelčík. Máme pro vás info z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude mejdán.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: S problémy musíme počítat u Frýdlantu nad Ostravicí. Na hlavním tahu z Frýdku místku na Ostravici tady stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se řeší v Mikulově na Břeclavsku v ulici Hraničářů. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. 2 auta pak bourala v ulici Cejl v Brně, srazil se tu nákladák s osobním autem.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky. Kvůli 2denní bezpečnostní show na letišti v Mošnově vypraví České dráhy expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Na akci pojedou i speciální autobusy z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice.
10: Morava aktuálně.
9: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu na ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadu místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martino Tipka.
11: Dětské hřiště doplnili nové prvky, která mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkáních. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
9: Hřiště v Ostravě Porubě se otevírá už zítra. Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní. Hrozící přívalové záplavy má rozpoznat přesněji a s větším předstihem. Nový model vyrobí studenti. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data.
10: Rádio Čas. Sport.
9: Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s Chomutovskými Piráty. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské Meo aréně. Také zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude ve středu skoro jasná až polojasná. K večeru ale sprchne a objevit se můžou zítra i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 14. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
10: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
13: Mě ráda?
12: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
13: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
12: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
13: Já myslím, že šéfuje firmu.
12: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
13: Někdy?

0: Společnost Rádio Čas, také hity, které milujete, a doufám, že vám radost budou dělat i penízky, které mezi vás rozdáváme. Celkem 7x denně soutěžíme se zlatou větou. 5 pokusů už je pryč, 2 zbývají a jeden z nich proběhne v této hodince. Tak pokud chcete vyhrát 1000, stačí se zaregistrovat na našem webu casradio.cz do zlaté věty, poslouchat naše rádio a znát zlatou větu, a pokud se vám dovolám a prozradíte mi, tak jste o 1000 bohatší. Tak dneska můj odpolední pokus jeden vyšel a věřím, že vyjde ten druhý. To se rozvíme už za chvíli. Teď už muzika.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: třeba u Opavy, protože tady proběhne setkání veteránů. Mimo to tady vystoupí také skupina Turbo a Kristián Šebek s orchestrem. Vstup na celou akci je zdarma a více najdete na slavkovuopavy.cz. No a zvu také na běh rodným krajem Emila Zátopka, více už starosta Adam Hanus.
1: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na stát postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: A má poslední pozvánka míří do Frenštátu. Můžete vyrazit do muzea ve Frenštátě na výstavu fotografií Vzpomínky na starý Frenštát, které budou zachycovat stavby města od konce 19. století, včetně jeho přestavby ve 20. století. No a na stovkách zvětšenin originálních fotografií z archivních sbírek Frenštátského muzea uvidíte domy, ulice a městská zákoutí, která existují už jen na archivních snímcích. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
2: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Čas a je čas opět soutěžit. Tak pojďme na to.
1: Zlatá věta, Rádia Čas.
0: Dneska už jsme mnohokrát nadělovali a já věřím, že ještě nadělovat budeme. Já tady mám další telefonní číslo někoho z vás, kdo jste se zaregistrovali. To právě v tuto chvíli vytáčím. Měla by to být Radka, doufám, že se dovolám a pokud mi správně zodpoví zlatou větu, tak má na svém kontě tisícovku. Už nám to zvoní. Důležité je se samozřejmě dovolat. Tak snad to Radka zvedne.
2: Prosím, Šemanková.
0: Krásné odpoledne, Mirek Rašel, Rádio Čas, slyšíme se?
2: Ano.
0: Dovolal jsem se Radce.
2: Ano.
0: Radko, tušíte, proč vám v tuto chvíli telefonuju?
2: Kvůli zlaté větě.
0: Je to přesně tak. A moje otázka zní, znáte ji?
2: Mám, ale úplně přesně, protože mám lísteček v pašce a řídím.
0: Jo, takhle. No dobře, já samozřejmě chci, řídíte bezpečně, tak zkuste mi říct a zopakovat tak, jak ji znáte teda.
2: Tisícovka se vždycky hodí, nebo tisícovky není nikdy dost, teď nevím přesně.
0: No, já vám to věřím, protože jste řekla, tisícovka se vždycky hodí. Ono tam chybí jedno slovíčko, je to tisícovka navíc se vždycky hodí, ale já vám to uznám.
2: Protože jdu zrovna z práce, já jsem si to vzala s sebou, kdyby náhodou.
0: Kdyby náhodou a podařilo se, dovolal jsem se.
2: Děkuji moc krát.
0: Není zač, nebudu vás dlouho zdržovat, ještě poslední otázečka, za co tisícovka padne, už víte?
2: Ještě nevím, rozmyslím si to asi znovu čatama někde to.
0: Tak jo, gratuluju, kontakt na vás mám, ozve se kolegyně a tisícovka je vaše, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Tak jste to slyšeli, v tuto chvíli jsme se opět dovolali a já už jsem dnes odpoledne rozdal 2000 korun, ale tím nekončíme, máme za sebou dneska 6 pokusů, ještě poslední 7 zůstává a zbývá. To už potom ale odpoledne s Kiki a pokud jste to dneska nestihli nebo dneska jsme se vám nedovolali, tak nezoufejte, každý všední den soutěžíme.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Ve středu nás čeká slunečný den a teploty půjdou lehce nahoru. Většinou bude skoro jasno až polojasno, ráno ještě místy s mlhami. Večer a v noci se pak může přidat i občas.

ráno Celsia. Hity, které milujete. Čas.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas. A přátelé, já tady mám pro vás ještě jednu pozvánku, protože tak jako každý rok, tak i letos naše rádio slaví narozeniny. No a my to slavíme každý rok pořádně ve velkém. Slavili jsme to v Ostravar aréně, letos je změna, letos to slavíme v Mustang aréně 21. listopadu. Těším se na to neskutečně, mimo jiné kvůli tomu, že tam vystoupí skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown, a jediné místo v České republice, kde vystoupí v rámci tohoto turné, tak bude právě megakoncert Rádia Čas. A jak u nás bývá zvykem, tak na stejném pódiu nebudou sami, společně s nimi, nebo po nich vystoupí také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Lístky jsou aktuálně v předprodeji na našem webu casradio.cz, tak pokud ještě nemáte ty své, tak doporučuju co nejdříve, protože ty nejlepší místa velice rychle mizí. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu v Mustang aréně společně potkáme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Do krásna vede cesta, překrásná.
4: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: Jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
9: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
10: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity.

0: A hodina po 15. už se na vás těší Kristýnka Střelcová, která je s mnou ve studiu. Ahoj.
1: Já tě zdravím, Majky. Vítej zpátky po dovolené. Přátelé, to teďka jako, kdo je takový škodolibý, tak teď byste asi jako hodně tady kroutili obličejem, protože Majky mi popisoval ty zážitky z úžasné dovolené. Ty říkáš, vlastně ty jsi byl v Bulharsku a ano. Doporučil bys i našim posluchačům takhle vycestovat jako po prázdninách?
0: Rozhodně ano. Já jsem byl teda začátkem září minulý týden na 6 dní a byl jsem v Sunny Beach a prostá spokojenost, no, už po druhé a po každé spokojený, takže za mě rozhodně ano.
1: Já jsem se teďka tady úplně normálně naladila na tu dovolenkovou notu, ty jsi úplně na mě přenesl tu atmosféru.
0: Každopádně, pojďme zpátky k vysílání, my dneska řešíme, co naposledy udělalo obrovskou radost, tak co je to u tebe?
1: Čověče, včera se mi povedla luxusní dýňová polévka. Ale jako fakt normálně, myslím si, že i pan Polreich, pokud poslouchá, zdravíme pane Polreichu, a myslím si, že by mi to jako úplně nezhatil.
0: No, tak měla si do nás dochutnat. Já jsem myslel, že největší radosti udělalo to, že mě po dovolené opět vidíš.
1: No ježišmarja, samozřejmě, Majky, pochopitelně, dýňová polívka a ty jsi na prvním místě, dýňovka až někde.
0: Dejte vědět, vy ostatní, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. S Kristýnkou ještě dneska odpoledne budeme soutěžit se Zlatou větou. Teď už se ale slovo bere Honza, máme pro vás info z dopravy a také zprávy.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
7: Milujte ten pocit. A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
8: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
10: S velkým zdržením musíme počítat. V Bruntále v ulici Krnovské blokuje provoz odstavené nákladní auto. Nehoda se aktuálně řeší na Bruntálsku, obce Široká Niva, na výjezdu na Vrbno pod Pradědem bourala 2 osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Mikulově v ulici Hraničářů. Tady osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Bouračka 2 aut nás potrápí v Brně v ulici Cejl. Boural tady nákladňák s osobákem. Dále jsou problémy v Prostějově v ulici Určické, kde se srazila 2 osobní auta, a v Brně pozor taky v ulici Otakara Ševčíka. Bourala tady dodávka s nákladňákem.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Platby za škody způsobené předloňskými povodněmi dál rostou. Pojišťovny už letos vyplatily 18 miliard korun, před rokem to bylo 15,5 miliardy. Celkové pojištěné škody odhadují pojišťovny na zhruba 21 miliard korun.
2: Morava aktuálně.
10: Nejvyššímu vrcholu Beskyd chybí voda. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava na Lysou horu letos už 30krát vyvezla v cisternách pitnou vodu. Místní zdroje totiž kvůli suchu nestačí pro zásobování tamních horských chat. Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání a pořádání akcí. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
11: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
2: Rádio Čas, sport.
10: Hokejisty Vítkovic čeká první domácí zápas v rámci Tipsport Extraligy. Už zítra přivítají hosty z týmu HC Kladno. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v ostravské Mustang Aréně. Taky zítra se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe bude u nás na Moravě a ve Slezsku ve středu skoro jasné až polojasné. K večeru se ale zatáhne, můžou přijít bouřky a objevit se můžou i silnější přehánky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom
13: máš,
12: kdyby tak někdo o tom uvažoval.
13: Mě ráda?
12: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
13: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou?
12: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
13: Já myslím, že šéfuje firmu.
12: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
13: Někdy?
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Krásný sluníčkový den, časáci naši. Při úterku vás opět a zase už zdraví moje maličkost Kiki Střelcová. Máme přesně polovinu měsíce, září to je v plném proudu, no a podzim ten je už více než na dosah. Nevím, jestli si taky tak jako já užíváte té atmosféry, kdy už jako dříve tma, člověk si doma udělá tu atmošku, kdy si zapálíte svíčky, rozsvítíte světýlka z podzimní výzdoby. No, já to miluju. A jestli v sobě jako pořád hledáte tu lásku k podzimu, zkuste to, přátelé, přes právě nějaké ty krásné dekorace. Tak to je jen taková malá inspirace na úvod, jak si užívat ty plískanicové dny, které dříve nebo později přijdou, ale ať nepředbíhám, teď je teď, máme krátce před 3:45 odpoledne, užívejte si krásného slunečného úterý a tady už je další muzika Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: A je zpátky naši milí. S přicházejícím podzimem se nám vrátila vaše oblíbená soutěž, zvaná Zlatá věta Rádia Čas. To si můžete vylepšit váš domácí rozpočet o pěkných 1000 korun českých a mě zajímá, jestli už jste registrovaní. Tak jestli ne, tak šup šup na naše weby casradio.cz, sekce Zlatá věta, protože registrace je pro zapojení do soutěže nutná. Pak už jenom stačí, když budete pozorně poslouchat naše všední vysílání od rána až do podvečerních hodin a pokud zlatou větu pochytíte, my vám zavoláme a vy nám ji řeknete správně. Pokud nám to ovšem zvednete, tak ty penízky budou vaše a to se vyplatí. No, soutěžit budeme taky společně v rámci úterního odpoledního programu, takže zůstaňte na příjmech.
0: Zlatá věta Rádia Čas. Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
6: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Přesně půl čtvrté odpoledne, jste s rádiem Čas. Úterý s datem 15. září a víte o tom, že dneska je to 24 let, co začala zkušebně vysílat hudební televize stanice Očko. No tak teď už to víte, my připíjíme na zdraví téhleté televizní hudební stanici a ať se jí i nadále daří. No ale protože těch zajímavostí s dneškem spojených je více, tak se společně za pár minut probádáme historickými prameny 15. zářijového dne. Do té doby ale ještě hned několik hitů, které milujete, a před nimi počasí. Jak bude zítra, to už ví Marcelka.
1: Rádio Čas.

Radio Час. Хіти, ктере милуєте. Хіти, ктере милуєте.

0: my life. A teď už na rádiu čas k těm slíbeným zajímavostem dneška. Přesně před 70 lety u nás vznikla akciová společnost Sazka. Dříve narození taky zavzpomínají jistě na rok 1976, kdy byl veřejnosti představen nový vůz mladoboleslavské automobilky, osobní auto Škoda 105/120. Takzvanou stovku, užovku či M-ko mělo určitě spoustu z vás doma, stejně jako my. Významným milníkem je taky 15. září roku 1847. Tento den je totiž považován za vznik plynárenství v našich zemích, jelikož úplně poprvé v historii Česka začalo na večer v ulicích Prahy svítit celkem 200 plynových lamp. No a do těchto dob se výhradně užívaly jen ty olejové. No a uzavřeme to hodně vzdáleným rokem 1656, kdy Ferdinand III. Prohlásil Olomouc pevnostním městem. Taky takové události a zajímavosti se váží k dnešnímu datu. Pokud s námi zůstanete i v nadcházejících minutách, těšte se na další hity, které milujete. Bude Juanes, Alphaville a nebo třeba Kejnán.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
5: Hity, které milujete.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.

0: Máte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zvlněně končíme uplynulou 15. hodinu odpolední. Za minutku a půl už budou 4 přátelé. No a pokud se rozhodnete zůstat s námi i nadále, tak vězte, že se mrkneme na jednu, vlastně dvě zásadní novinky a k tomu se opět těšte na hromadu skvělé muziky Rádia Čas. Teď už Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama a taky pohledem na cesty. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné úterní odpoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
11: Zdržíme se v Ostravě Porubě na ulici Opavské na příjezd do Ocvinova u odbočky na Martinov na Martinovskou ulici. Tady stojí odstavené osobní auto. Velké problémy jsou v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov u odbočky na ulici Vratimovskou se srazila hned 3 osobní auta. Bouračka 2 aut nás potrápí v Brně v ulici Otakara Ševčíka. Srazila se tu dodávka s nákladňákem a stále jsou problémy taky v Bruntále v Krnovské ulici. Tady stojí odstavené nákladní auto.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na vysokých školách začíná nový akademický rok, otevírají další studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity. Poptávka po kolejích, ale podle televize LTV Plus stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů.
12: Morava aktuálně.
11: Ostrava má nový sportovní a vzdělávací areál. Vznikl u střední školy profesora Zdeňka Matějčka v Porubě. Zhruba za 12 milionů korun ho nechal vybudovat Moravskoslezský kraj. Součástí areálu je i nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na Vsetíně už zítra začíná Evropský týden mobility. Potrvá až do příštího úterý. Město připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, prozradí mluvčí Jana Rašková.
13: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. Součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
12: Rádio Čas, sport.
11: Hokejisty Vsetína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají se Zlínskými Berany. Zítřejší derby se hraje od 17:30 odpoledne na Lapači na Vsetíně. Zítřek bude skoro jasný až polojasný, k večeru může sprchnout, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají zítra pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
14: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
15: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
16: Mě ráda?
15: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
16: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
15: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
16: Já myslím, že šéfuje firmu.
15: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
16: Někdy? Rá.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Taylor Day na vlnách Rádia Čas. Časáci naši, přece jenom, kdybyste ještě náhodou někdo nevěděli, neděste se. V reklamě na letošní megakoncert Rádia Čas můžete slyšet, že ten se letos uskuteční v Mustang Aréně. Prosím pěkně, nebojte. Nezměnili jsme místo konání. Pouze Ostrava Arena změnila svůj název na zmíněnou Mustang Arenu. Takže všechno platí, stejné datum, stejné místo, akorát s novým názvem. Takže se sejdeme jako každoročně v multifunkční hale v Ostravě Zábřehu v sobotu 21. listopadu a my už se nemůžeme dočkat. Radio Čas.

0: Co vám naposledy udělalo radost? Tak to je naše úterní téma na Rádiu Čas. No a já, když to tak pročítám, tak mám aktuálně velkou radost z toho, že naši posluchači dokáží mít radost opravdu z maličkosti. A o tom to je, jak se říká. Tak pro vaši představu, posluchačka Eva píše, že vždy má radost, když najde parkovací místo před domem své dcery, protože tam prý to místo najít je vyloženě výhra v loterii. Chápu, vy panelákoví to nemáte jednoduché. Janička zase píše, že jí udělal posledně radost vnuk magnetkou, kterou jí dovezl z prázdninových toulek ze Slovenska. No a takové Teresce dneska ráno vykouzlila úsměv na tváři veverka, která k ní přišla na okenní parapet. No a ještě přidám komentář od Brigity, která píše, že dneska ráno jí udělala radost výhra ve Zlaté větě. A ještě jednou moc děkuje. A my ještě jednou moc gratulujeme a nebojte, to dnešní poslední odpolední slíbené kolo stále na vás čeká. Tak zůstaňte s námi.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
6: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: vzpomínka na loňský megakoncert Rádia Čas. Ten letošní se chystá a vy si nezapomeňte pořizovat zavčas vstupenky. No a my na Rádiu Čas budeme pokračovat dále. Teďka se podíváme na oblohu, no ale já vám musím ještě něco říct. Osobně jsem včera byla hodně zaražená jedním rozhodnutím, které bylo zveřejněno. Nejenom, že mě to překvapilo, ale taky rozesmutnilo a věřím, že nejsem sama. Tak si za chvíli řekneme, koho a čeho se týká a všechno to probereme. Zůstaňte s námi, protože navíc tady pro vás mám další hity, které milujete. Krásné úterní odpoledne, teď už Marcelka.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás čeká

0: déšť nebo přeháňky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jestli užíváte si hitů, které milujete, my v nich budeme už za okamžik pokračovat. No ale teď k té zprávě, která rozesmutnila včera nejen mě, ale určitě i spoustu z vás. Po dlouhých a krásných 20 letech včera na tiskové konferenci taneční soutěže Stardance oznámili letití moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben, že nastal čas odejít. Ano, bohužel je to tak, letošní jubilejní Stardance bude pro tuto noblesní moderátorskou dvojici poslední. Moderátoři se tak rozhodli sami, no ale, ačkoliv nic netrvá věčně, tak je nás určitě více takových, kteří na tuhle situaci nahlížíme tak, že Stardance už nebude bez těch dvou ono. Nyní se na internetu jako spekuluje, kdo by po Marku Ebenovi a Terezce Kostkové mohl moderování převzít, no ale protože zatím ani sama scénáristka pořadu nemá jasno, tak všechno to jsou opravdu jen spekulace. Na to oficiální potvrzení si myslím, budeme muset několik měsíců počkat. Tak jsem sama zvědavá, kdo v budoucnu tyhle dva nahradí, ale jak tak tušíme, nebude to náhrada ve správném slova smyslu, protože za mě jsou tihle dva nenahraditelní. No a teď už na rádiu čas, nebo teď za chviličku k těm, kteří jsou i za mě taktéž nenahraditelní. Činasky a spousta dalších. Pohodový poslech.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: závěr další naší společné hodiny. Za nějaké 3,5 minutky odbije už 17. hodina dnešního 15. zářijového dne, kdy svátek slaví Jolany, tak přejeme z rádia Čas všechno nejlepší. No a co nás čeká dál? Mám tady jednu smutnou zprávu pro všechny Brňáky a naopak se zaradujou všichni se soutěživým duchem, kteří se nám zaregistrovali ve Zlaté větě. I na tu po 17. dojde. Kiki Střelcová vám přeje i nadále klidné úterní odpoledne. Hity, které milujete. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
6: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Jedu vlakem Českých drah.
11: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20.

0: Velké problémy jsou v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před odbočkou k Vratimovské ulici. Tady se srazila hned 3 osobní auta. V Ostravě se můžeme zdržet i v Porubě na Opavské ulici ve směru od Svinova u odbočky na Martinov na Martinovskou ulici. Tady stojí odstavené osobní auto. A stále jsou problémy v Brně v ulici Otakara Ševčíka. Tady se srazila dodávka s nákladním autem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky. Kvůli dvoudenní bezpečnostní show na letišti v Mošnově vypraví České dráhy expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Na akci pojedou i speciální autobusy z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice.
1: Morava aktuálně.
0: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu na ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadu místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Dětské hřiště doplnili nové prvky, které mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkáních. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
0: Hřiště se v Ostravě Porubě otevírá už zítra. Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní. Hrozící přívalové záplavy má rozpoznat přesněji a s větším předstihem. Nový model vyrobí studenti. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s Chomutovskými Piráty. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské Meo aréně. Taky zítra se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe bude skoro jasné až polojasné, k večeru ale hrozí přehánky a objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
5: Mě ráda?
4: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
5: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
4: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
5: Já myslím, že šéfuje firmu.
4: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
5: Někdy?
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Dnešní zlatá věta Rádia Čas vám je všem doufám jasná, ale pro jistotu. Dneska to bude jízda. Takhle zní a pokud jste v naší soutěži zaregistrovaní, doporučuju být v nadcházejících minutách ve střehu a taky napřímo jednak na vlnách Rádia Čas a taky přátelé na svých telefonech, protože právě na něj jednomu nebo jedné z vás budeme za chvíli z Rádia Čas volat. Tak si držte palce a já vám přeju hodně štěstí.
0: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Hity, které milujete.

0: úžasní Eláni na vlnách Rádia Čas. Milí brněnští a taky přespolní, kteří pravidelně využíváte brněnského hlavního nádraží, mám pro vás jednu špatnou zprávu. Avizované zahájení přestavby z nevzhledného vlakového nádraží na krásné a moderní v roce 2028 bohužel je v pejru, protože železničáři a také politici sice pravda dlouho uváděli za rok 2028 jako oficiální datum, kdy přestavba začne, ale bohužel se tento rok ruší a nezačne přestavba dříve jak začátkem 30. let tohoto století. Nově naplánovaný termín výstavby je na roky 2030 až 2035. No tak doufejme, že tyto termíny už zůstanou, protože co si budem. Brněnské hlavní nádraží si to opravdu zaslouží.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: No a ten soutěžní čas nám nastal právě teď. Tak nechť zbystří právě teď všichni posluchači Rádia Čas, kteří se zaregistrovali do naší soutěže Zlatá věta Rádia Čas. Doufám, že jste si všichni tu dnešní výherní větu zapamatovali a já se vám všem musím omluvit, protože přátelé, já jsem se přehlídla a řekla jsem vám výherní větu ze včerejška. Takže odvolávám, co jsem odvolala, napravuji teďka výherní větu z úterka. Prosím vás, tak ta zní, tisícovka navíc se vždycky hodí. To je ta správná výherní věta dnešního dne. Ještě jednou opakuju, tisícovka navíc se vždycky hodí. Je to trefné, protože o tisícovku budeme hrát právě teď. Vy buďte na příjmech a já držím palce.
0: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vašeho tance na vlnách Rádia Čas. No a my se teď, přátelé, pojďme hrát.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Je to tady, no a já už mám na telefonu, nebo respektive měla bych mít na telefonu šťastlivce Jirku. Jirko, zdravím.
2: Krásný dobrý den, Kristýnko.
0: Krásné odpoledne i vám, tak odkud voláte, nebo kam jsme se dovolali?
2: Je to Malebná Hana.
0: Malebná Hana, no krásné. No tak věřím, že ještě malebnější by bylo dnešní úterý, když byste si přišel k tisícovému obnosu, nemám pravdu?
2: Ani nevíte jak, protože včerejšek byl opravdu úžasný.
0: Jak to, jestli se můžu zeptat? Já jsem vždycky strašně zvědavá. Co se dělo včera?
2: Já už jsem si to tak nějak zapamatoval, že byste hodně zvědavá. No, nicméně, včerejší den byl, vypadal slibně, a když zjistíte, že kolegova v práci vám to trošičku zadrbe a hledáte, kde je chyba, no to je radost, že?
0: Aj. Jo, tak já myslím, že něco podobného jsme zažili snad úplně všichni, tak snad, jak jste říkal, dneska zadrbáno nic nebude a teď je to čistě na vás. Jak zní dnešní úterní výherní věta? Kterou jsem mimochodem, dám ještě menší nápovědu, tady před chviličkou opravovala, protože jsem zjistila, že jsem použila výherní větu včerejší, to víte. Mám, přátelé, v těch dnech zmatek, tak snad, Jirko, jste pochytil tu větu správně.
2: No, já doufám, že jo, a ještě řeknu teda perličku, jestli můžu, že jednou mu kamarádovi jednou taky volali z rádia a on říkal větu z druhého rádia, ze sousedních dveří, tak to bylo takový nějak.
0: Jo, to je tak, když posluchač poslouchá dvě stanice najednou. Tak snad jste dneska poslouchal stanici správnou, tu na rádiu Čas, kde dnešní soutěžní věta zněla, teď je to na vás.
2: Tisícovka navíc se vždycky hodí.
0: No já to nebudu zbytečně protahovat. Správně. Velká gratulace, Jirko. Tisícovka je vaše. Co na to říkáte? Už se z toho chudák zakuckal.
2: Já si budu dělat.
0: Já myslím, že to určitě využijete. Máte manželku, máte děti?
2: To mám povídat.
0: No, tak já myslím, že ta tisícovka bude v čudu hned. Ještě jednou velká gratulace, Jirko, vydržte mi na drátě. No a přátelé, vy nezoufejte, protože my budeme soutěžit zase zítra už od brzkých ranních hodin. A já vám v následujících minutách prozradím zítřejší soutěžní větu. Tak zůstaňte s námi a nezapomeňte se registrovat.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4. Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Posluchač Jirka si před chvíličkou vyhrál krásnou tisícovku za dnešní soutěžní větu. No a protože jsem vám slíbila, že vám už v těchto chvílích prozradím zítřejší, tedy středeční soutěžní zlatou větu, tak pozorně si pište, obzvláště kdo jste zaregistrovaní, nebo to třeba případně ještě během dnešního večera stihnete. Zítřejší věta zní: Rádio Čas mi dělá hezčí den. No a pokud si větu zapamatujete a my vám zítra od ranních až do podvečerních hodin zavoláme a vy nám větu prozradíte po tom, co nám vezmete telefon, tak tisícovka bude taktéž vaše. No, tak budu držet hodně. Nebo budu držet palce a budu vám přát hodně štěstí a věřím, že spoustu z vás zítra opět vyhraje. Teď už další muzika na Rádiu Čas a já vám přeju příjemný poslech.
0: Zlatá věta Rádia Čas.
2: Čas. Rádio Čas.

0: se mi chce říct, že za malebných tónů kapely Metallica se na vlnách rádia Čas s vámi pomaličku rozloučím. Popřeju vám krásný úterní večer, no ale nebojte, rozhodně program rádia Čas nekončí, ba naopak, ten je rozjetý na plné obrátky. Za chviličku už si slovo po Honzovi Gavilčíkovi, který pro nás má čerstvé zprávy a taky pohled na cesty, převezme štafetu v rámci moderování Martin Rigler, který pro vás má další nový díl podcastu Energiemi. O čem bude tentokrát, nechte se překvapit a zůstaňte naladěni na našich časáckých vlnách. Kiki Střelcová se loučí a těším se zase zítra. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primářka rehabilitačního oddělení Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
1: Hity, které milujete.
2: Radio Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Stále se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před odbočkou na ulici Vratimovskou. Tady bourala hned 3 osobní auta. A problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí na výjezdu na Vsetín. Tady stojí odstavené auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za bydlení si nejspíš připlatíme. Ceny energií totiž dál rostou a navíc se blíží topná sezóna. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina. Domácnosti si tak nejspíš budou muset připlatit až několik tisíc korun ročně víc.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpínání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnily pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
0: V plánu je taky stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. V Olomouci vznikne nová cyklostezka. Magistrát ji nechá postavit mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Bezmála 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici. Stavba má být hotová příští rok v květnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu pražským zápasem proti Švédsku. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje Eurohockey Tour, bude i premiérou nového týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Taky zítra se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka. Nebe bude skoro jasné až polojasné, k večeru se ale může zatáhnout a dorazit můžou přeháníky a taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají zítra pohybovat od 22 do 25 stupňů. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní, teď už podvečer, na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom
4: máš,
3: kdyby tak někdo o tom uvažoval.
4: Mě ráda?
3: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
4: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou?
3: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
4: Já myslím, že šéfuje firmu.
3: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
4: Někdy?
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Vítejte u další epizody podcastu Energiemi. Dnes se podíváme na téma, které se týká nás všech. Zdraví, prevence a způsob, jakým o sebe pečujeme.
1: Posloucháte podcast Energiemi a Martinem Riglerem.
5: Náš host se ve své práci setkává s lidmi, kteří často podcenili první signály těla a dostali se do slepé uličky chronických potíží. Uvědomuje si, že klasická medicína mnohdy neřeší celek a že skutečné zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale aktivní a vědomý životní styl, který má být zdravý. I proto stojí za projektem Hrot Life, který přináší možnosti, jak posílit organismus prostřednictvím přírody a funkčních látek. Cílem Hrot Life je přinášet řešení zdravotních problémů už ve fázi prevence nebo udržovací léčby, a to prostřednictvím mediciálních hub a dalších funkčních látek, která nám nabízí příroda. Mým dnešním vzácným hostem je zubní lékař a specialista na paradontologii a onemocnění ústní sleznice, který se věnuje i výzkumu probiotik a orálního mikrobiomu, doktor Martin Máša. Martin, ahoj.
6: Zdravím, děkuji za pozvání.
5: Ty jsi vystudovaný lékař. Pamatuj si na chvíli, kdy jsi řekl, hele, kromě zubařiny se budu věnovat i houbičkám.
6: Jo, ono to nebyla asi úplně iba jedna taká nějaká chvíle, spíš to bylo taký nějaký postupný proces. Já jsem se vlastně k tým medicinálním houbám dostal během covidu, během toho prvého lockdownu, kdy jsme byli zavretí doma a už jsem nevěděl, co so sebou. A tým, že mňa huby fascinovali od malička, ja vlastne chodím na huby drvivú väčšinu svojho života, už asi 27 let, tak nejakým spôsobom som, jak som sa dostal k týmto medicinálnym hubám a už som bol vlastne vyštudovaný lekár, tak ma to strašne oslovilo v tom, že tie huby nemusia byť teda iba nejakým akože skrášlením jedla alebo zlepšením chutí, ale naopak môžu na to zdravie nejakým spôsobom pozitívne pôsobiť. Po nejakom čase, ako sme začali vlastne vyrábať tie doplnky a zbierať nejaké spätné väzby, tak sa ku mne dostali vlastne príbehy aj z môjho najbližšieho okolia, napríklad od mojej spolužiačky, ktorá si pred 2 rokmi prešla rakovinou lymfatických uzlín a užívala od nás čagu, týmto ju pozdravujem, tak ona bola napríklad veľmi s tým spokojná, že sa jej počas tej chemoterapie začalo lepšie regenerovať, dorastli jej vlasy, dorastlo jej obočie. Čiže to bol pre mňa taký veľmi silný impuls, že sú tu aj iné oblasti vlastne tej medicíny, ako sa dá tým ľuďom pomôcť a tá príroda v tomto je naozaj veľmi inteligentná.
5: Zajímalo by mne, jak třeba reagovali tvoji kolegové z oboru, když jsi jim řekl, hele, já kromě vrtačky se budu věnovat i houbičkám. Měl jsi nějaké reakce?
6: Měl. Povětšinou to však zobrali dobré. Já mám mezi mojimi kolegami stálých zákazníků, protože zubarina je akoby velmi fyzicky a i mentálně náročné povolání a tak môžem povedať takú podpultovku, že veľa tých zubárov by najradšej robilo niečo iné ako stomatológiu. Ale akože nestredol som sa vyložené s nejakými akoby negatívnymi výhovorkami, že toto nerob, že radšej sa venuj stomatológii, že to je zaujímavejšie, perspektívnejšie, máš tam istotu. Ja som si vedomý toho, že tá klasická práca má nejaké väčšie istoty v sebe, ale zároveň sa snažím akoby naslouchať nejakému svojemu vnútornému hlasu veciam, ktoré ma bavia. Tak preto som si to nastavil tak nejako hybridne, že mám čas sa venovať aj jednému, aj druhému.
5: Ty už si mi na tú otázku odpovedel, co ťa k tomu privedlo. Říkal si, že si už od mala rád zbíral houby. Ale tady je rozdíl houby a mediciální houby. Kdyby se člověk vlastně dozvěděl ten pojem a přišel by za tebou nebo za někým, kdo tomu rozumí, tak co si pod tím má vlastně představit ten člověk?
6: Mediciálne houby sú vo všeobecnosti, alebo majú teraz taký trend, alebo zažívajú nejaký taký boom, veľa firiem sa tomu začína venovať, ale pravdou je, že mediciálne houby napríklad ľudstvo používa v tradičnej čínskej medicíne už asi 2000 rokov, že není to naozaj žiadna novinka, je to tu niekoľko desiatok násobne dlhšie ako západná medicína. Sú to vlastne rôzne drevokazné huby, ktoré v prírode plnia nejakú svoju ekologickú funkciu, že majú spôsobovať rozklad nejakého organického materiálu a tá príroda na to, aby tieto huby mohli plniť tie svoje ekologické funkcie, ich vybavila strašne veľkou škálou účinných látok. Ďalšou zaujímavosťou o tých hubách je, že my ako ľudia máme nejakú spoločnú vývojovú vetvu práve s hubami, máme bližšie k hubám evolučne ako napríklad k rastlinám. Je taká hypotéza, že vďaka tomu, že s nimi zdieľame nejakú časť svojho DNA, tak tieto látky aktívne z tých hub vedia pôsobiť aj v ľudskom organizme. Nepredstavoval by som si to každopádne tak, že mám nejaký problém, teraz začnem brať jednu hubu a zázračne sa mi ten problém vylieči, to bohužiaľ takto nefunguje. Ale typicky tieto huby pomáhajú keby vrátiť ten organizmus trošku do rovnováhy tam, kde je potreba.
5: Ja už tady mám přímo konkrétní jednu houbu. Lví hříva. My sme si načetli, že se popisuje ako houba, ktorá podporuje pamäť, soustředění a zdraví mozku. Co z toho je opravdu fakt a co je spíš ako takový ten, nechci říkať marketingový tah, ale nadsázka?
6: Mhm. Zrovna u tej huby Hericium ju si myslím, že čaká veľmi perspektívna budúcnosť, pretože štúdie o tejto hube boli už ocitované v najlepších vedeckých časopisoch ako Nature alebo Journal of Neurochemistry. A sú tam už naozaj štúdie vedecké alebo klinické štúdie na ľuďoch, čo považujeme za také ako keby najpresnejšie vedecké dáta, že to funguje. Samozrejme, ešte sme veľmi ďaleko od toho, aby sme vedeli jednoznačne povedať, že má to klinický prínos na konkrétnu nejakú chorobu. Ale z tých štúdií alebo z tých vedeckých dát, ktoré sú dostupné, tak sa naozaj ukazuje, že tá huba stimuluje ako keby v tele tvorbu určitých látok, ktoré pomáhajú regenerovať odumreté nervové bunky, pomáha zlepšovať pamäť. Čiže je to naozaj, tá huba je naozaj veľmi zaujímavá, ale je veľký rozdiel v kvalite toho konkrétneho doplnku.
7: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas? Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou, no a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které
8: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
9: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

Rádio Čas. Hity, které milujete. Dancing in the dark with you between my arms. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na rádiu Čas a dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou.
1: Vlastně to je obecně, že jako varem nebo teplnou úpravou potravina ztrácí spoustu živin. Proto se taky říká, čerstvá zelenina vždycky lepší než vařená zelenina.
2: Jo, syrové houby určitě by som nikomu nedoporučoval.
1: Máš nějaký příklad, ty jsi tady jeden sice uvedl, nějaký příklad z praxe, kdy jsi třeba viděl opravdu ten markantní rozdíl, když někdo přešel na ty houby a ty tinktury a vlastně ty výtažky?
2: My robíme vlastne parodontológiu, ale k tej parodontológii sa pridáva ešte jeden obor a tým sú onemocnenia ústnych sliznic. Problémom u tohto podoboru je, že je to také mastičkárstvo, povedzme, je to taká akože kožná medicína v puse a dostala sa ku mne pacientka, ktorá mala nejak rozjeté, myslím, že ekzémy alebo ochorenie Lichenruber planus. A ona už predtým bola liečená na dermatológii, niekoľkokrát jej predpisovali kortikoidy a, no a došla ku mne s tým vlastne, že mala plnú pusu všelijakých rôznych erózií, zapálených nálezov a mne akože z pohľadu tej západnej medicíny neostávalo nič iné, iba jej proste dať ďalšie kortikoidy. Ale ona bola už taká, že pane doktore, ale že ja už naozaj ďalšie kortikoidy nechcem, že mne to nepomáha, mi proste zle z toho, cítim sa strašne. Tak nejak sme postupne došli akože k tomu, že vyskúšame teda nejakú prírodnú alternatívu a tým, že vlastne už sme nejakú dobu robili tie houby a poznal som tie účinky, tak som jej doporučil tú čagu. A na moje prekvapenie naozaj ona došla po 6 týždňoch a mala tie sliznice úplne krásne zahojené bez jediného akože nejakého zápalu alebo niečoho takéhoto. A bolo to naozaj iba tým, že sme tam doplnili nejaké prírodné látky s protizanetlivým účinkom. Trošku sme pomohli tú imunitu upratať, pretože tie medicinálne huby, oni fungujú najmä prostredníctvom toho imunitného systému, že oni ho vyrovnávajú tam, kde je príliš silný, typicky u alergií, tak tú alergiu vie stlmiť, alebo napríklad, keď je ten systém imunitne príliš oslabený, tak ho pomáhajú nakopnúť. U tej alergie napríklad, to je zase môj príbeh, ja som mal dlhodobo problém s jarní senou rímou. Užíval som na to každoročne antihistaminika, spreje do nosa, kvapky, najhoršie to bolo pred štátnicami, kedy som sa potreboval fakt učiť, že 16 hodín denne a do toho bola zrovna jar, všade bol pil. A ja už som naozaj bol tak predopovanými tými liekmi. Tie lieky majú zase vedľajší účinok, že spôsobujú akoby ospalosť, takže celé to bolo také nejaké. A potom, jak som začal vlastne užívať reishi, to bolo zrovna v období toho covidu. Ja som ju začal pôvodne užívať na spánok, ale normálne som si uvedomil na tú jar, že ja vôbec nekýcham. Vôbec nesmrkám, nesoplím. A keď som sa akože spätne k tomu dostával, že som sa začal akože o to viacej zaujímať, že prečo sa toto deje, tak som vlastne pochopil, že sa mi akože upravila imunita, tam, kde tá reakcia bola prehnaná, lebo vlastne alergia je prehnaná imunitná reakcia, tak zrazu som proste bol OK a do dneska som OK s tým.
1: Jaký to bol pocit?
2: Neviem, skvelý, taká heureka malá.
1: Protože si dokáže predstaviť, že prišla za tebou tá pacientka a ty si videl po tých 6 týdnech ten posun, tak si videl radosť nejenom jí, ale sobě, že jo?
2: Jo, akože, vrajím, že toto boli sled takých príbehov drobných, ktoré sa ku mne dostali, ktoré mi začali akože v tomto celom dávať zmysel a dneska momentálne akože vedieme lekárskú poradňu, kde mi ľudia píšu naozaj z kombinácie chorôb, ktorými sa liečia, lieky, ktoré užívajú, či môžu niečo takéto užívať, pretože toto je niečo, čo im akože nikto poskytnúť moc nevie. Tí, akože keby sme od praktických lekárov chceli, aby poznali nás pamäť nekonečno prírodných látok, ktoré sa dajú dneska kúpiť a či sa môžu užívať s takými liekmi, tak by nič nerobili po večeroch, iba by museli toto študovať. Ale práve preto to chceme robiť proste doktorský, aby sme naozaj tomu pacientovi, pre koho to vhodné není, aby sme mu povedali, že toto není vhodné, toto je vhodné.
3: Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, ktorý vás nabije energií.
1: Mě teď napadá, možná se vrátíme zpátky na ten začátek. Já jsem se tě ptal, jak na to reagovali tví kolegové, když se vydal touto cestou, ale já i z pohledu jako člověka, který to sleduje z druhé strany, vím, že spousta lékařů, kteří jsou jako tvrdě konvenční a tyhle ty věci absolutně odmítají a neuznávají. A pak jsou ti, kteří naopak hledají tu příčinu a jdou tou alternativní cestou, což je určitá alternativní cesta. Setkal ses třeba s nějakým negativním ohlasem od nějakého kolegy nebo člověka vůbec, že prostě takovéhle nesmysly, to vůbec nefunguje?
2: Naštěstí nie. Ja si myslím, že obe ja som v kolektíve mladých lekárov, akože nestretávam sa úplne ani v špitali úplne s takými tými starými konzervatívnymi doktormi. Akože je mi jasné, že stále takí existujú, pracujú a ja im ich názor akože nechcem brať. Ale napríklad akože na mladších kolegoch vidím, že oni sú oveľa viacej naklonení k funkčnej medicíne alebo k nejakým takýmto prírodným alternatívam. Chcel by som akože jasne vysvetliť, že ja sa nesnažím o to nahradzovať akoby západnú medicínsku liečbu nejakým bylinkárstvom. To o to naozaj nejde. Ale zase máme tu prípady ako nezmyselné predpisovanie antibiotík na rôzne rýmy. Hej. V roku 2050 nám už nemusí fungovať penicilín. To sú naozaj akože alarmujúce predikcie, ktoré by sme mali začať riešiť dneska. A prečo, keď niekto má nejaký problém, ktorý sa dá vyriešiť nejakou prírodnou látkou, síce to bude možno trvať dlhšie, ale proste aj tak ho to na konci dňa vylieči, tak prečo by som mu na silu tlačil proste nejakú liečbu, o ktorej viem, že bude mať toľko to nežiaducí účinkov, že naozaj není to o tom, že by jedno malo vytlačať druhé, ale spíš, aby sme našli nejakú rovnováhu, že kde jedno môže to druhé doplňovať.
0: Posloucháte podcast Energie mi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou, no a za chvíli budeme pokračovat.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: to nový syndrom, ktorý môže ohrozovať život. Čiže vravím, že huby pospolu áno, ale sú tam napríklad obmedzenia voči liekom.
1: Když se podíváme vlastně na, dejme tomu, zdravého člověka, člověka, který, dejme tomu, drží pitný režim, dobře se stravuje, je zdravý, netrpí ničím závažným, doporučuje se třeba užívání preventivně?
0: Určite, akože minimálne nejaké takéto na imunitu, typicky teraz na podzim, všade, teraz sme išli zrovna z Prahy a vo vlaku tam každý kašlal, soplil, takže nejak, ja napríklad akože užívam minimálne Coriolus na podzim, do toho užívam čagu celoročne, lebo mám akože dlhodobo nejaké tráviace veci, ktoré potrebujem udržovať a to mi viac menej stačí.
1: Uh-huh. A za jak dlouho třeba ten člověk pocítí ty první účinky toho fungování, když si nasadil některý z těch přípravků? No,
0: některé, čo jsou silnější, například nejsilnější, čo máme v podstatě je podle mě rejší tinktura, to ide cítiť pomaly okamžite. Ona je vlastne taká, že uzemňujúca, upokojujúca a prehlbuje spánok. Typicky sa to dá vidieť napríklad na snoch, že naozaj, keď tú rejši začnete užívať, tak tie sny začnú byť také veľmi živé, intenzívne, niekto z toho môže mať až nejakú paniku. Ale ostatné veci typicky po nejakých zhruba 2-3 týždňoch začnú akože začne ten človek vnímať, že aha, akože naozaj sa cítim lepšie, som taký ukludnenejší, lepšie mi funguje trávenie, nenafúkuje ma toľko, som akože taký viacej plný energie, čiže tie 3 týždne sú podľa mňa akože určite nutné minimum.
1: To je docela rýchle. Teď mi s tými sny úplne jako nahlodal, pretože ja osobne mám veľmi živé sny, tak si říkám, že raději do takových experimentov sa pouštět nebudu, že si nedokážu predstaviť, co by sa dělo, kdybych to ešte začal užívať na tuhle verzi. A otázka, ktorá súvisí s tým životním stylem, o ktorém sa tady stále bavíme. Někteří lidé mají pocit, že vlastně můžou žít tím starým životním stylem, že se vlastně v ničem neomezí a budou si žít ten svůj konzumní život a pak si nasadí nějaký preparát a čeká zázraky. Stane se zázrak?
0: Nestane, bohužel. To typicky se snažím těž vysvětlovat tým lidem, že ako náhle majú nejaké problémy, že majú zanedbanú stravu alebo spánok, alebo majú proste sú dlhodobo v nejakom komplikovanom životnom vzťahu, tak máme akože v tom životnom štýle, ja hovorím, že veľké veci a menšie veci. Tie doplnky výživy patria jednoznačne medzi tie menšie veci a kým budem proste aktívne podsekávať spánok, jesť nekvalitne, nepravidelne alebo sa prejedať, tak mohol by som tu kombinovať 200 doplnkov dokopy a aj tak by mi to nepomohlo.
2: Posloucháte podcast Energiemi na rádiu Čas. Dneska si povídáme s doktorem Martinem Mášou. No a za chvíli budeme pokračovat.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na dermax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité. Jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
12: Mě ráda?
11: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
12: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
11: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
12: Já myslím, že šéfuje firmu.
11: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
12: Někdy?
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Chat.

Showtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Do krásna, do krásna vede cesta.
2: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, kde lových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
7: Lidi mají tu písničku jako rádi a mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle

0: vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
1: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: věci, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapsu lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
2: Mě ráda?
1: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
2: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou?
1: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
2: Já myslím, že šéfuje firmu.
1: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
2: Někdy? Rádi.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Čas. Radio.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pravo s Radimem a Lenkou.
1: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
2: Mě ráda?
1: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
2: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
1: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
2: Já myslím, že šéfuje firmu.
1: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6. a 9.
2: Někdy?
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
2: Mě ráda?
1: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
2: Zmínil při té žádosti, že žije s tebou?
1: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
2: Já myslím, že šéfuje firmu.
1: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
2: Někdy? Rá.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Víš, že nešel jenom tak, prosím vás, jako přidejte mi. Oh. Tam řekl i ty důvody a to si myslím, že je důležité, jenom kdyby tak někdo o tom uvažoval.
2: Mě ráda?
1: Mám tě ráda moc, ale nikdy ne.
2: Zmínil při té žádosti, že je s tebou?
1: Kdyby to udělal, tak jsme teďka na Bali.
2: Já myslím, že šéfuje firmu.
1: Co ti na to mám říct? No, někdy máš pravdu mezi 6 a 9.
2: Někdy?
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

час.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.
2: Hity, které milujete.

get no stupor. Radio Chat.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity, které milujete.

0: Ahoj, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi a mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Radio Čas. Hity.

o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.